0: it off. Check it. Check it. Check it.
1: Klidně si to zopakni.
2: Is everybody clap your hands?
1: Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

0: Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Hey! Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Welcome to Spider Island. Spider Island, do not even jump, that shit sticks.
2: Za námětem britské hororové komedie o mnohou a milion followerů stojí režisér Christopher Smith. Ten si mezi fanoušky tohoto žánru udělal slušné jméno díky svému klaustrofobickému debitu Metro nebo časové smyčce s názvem Triangle.
3: What's going on, guys?
4: Wow, it is a beautiful tropical paradise.
2: Příběh se odehrává v nově otevřeném hotelovém rezortu na odlehlém tropickém ostrově. Právě sem dorazí skupina slavných VIP influencerů z celého světa, aby luxusní destinaci pomohli zpropagovat.
5: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
2: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatele.
6: Spiders will only attack you if they feel threatened. Do not.
2: Bezstarostné natáčení storíček a lovení lajků u bazénu tak vystřídá čistokrevný teror.
7: If we stay here, we will die.
2: Ačkoliv se film odehrává na fiktivním opuštěném tropickém ostrově zamořeném pavouky, veškeré natáčení probíhalo v reálných exteriérech a luxusních rezortech na africkém ostrově Mauritius. Vedle klasických herců se ve snímku objeví také skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2.
8: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
9: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
10: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
11: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Krásné dobré ráno, startuje Maximum muziky Evropy 2 s nedělním datem 6. září a jsou tady zprávy se Zuzkou. Dobré ráno. Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Zatím ji používá více než 200 lidí. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Program si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. O kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v pražských Letňanech, kde se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu ho ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a z místa ujeli. Policie po nich stále pátrá. Čtyři zápasy dnes uzavřou 7. kolo první fotbalové ligy. Liberec, který je v neúplné tabulce o skóre třetí, nastoupí v 15 hodin k podještěckému derby v Jablonci. Pražská Sparta se od 18 hodin představí v Hradci Králové. Letenští jsou po krachu v derby devátí. Na Slávii ztrácejí 8 bodů. Ve 13 hodin začne duel 5. Mladé Boleslavy, která je spolu se Sláví posledním neporaženým týmem v lize s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později má výkop zápas posledního Zlína s Teplicemi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně relativně klid, ovšem opatrnost se vyplatí na Karvinsku, a to v obci Petřvald v Ostravské ulici bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně se výjimečně mohou objevovat mlhy, jinak je jasno až polojasno, na severu a severovýchodě může být během dne přechodně i oblačno. Teploty se dnes dostanou na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 7 už taky s Katkou Haškovou. Věděli jste, že německý skladatel Johann Sebastian Bach složil kantátu o lásce ke kávě? Já taky ne, ale podíváme se na to, slibuju.
2: Evropa 2.

0: Dobré ráno, ladíte nedělní maximum muziky Evropy 2 a já jsem vám slíbila zajímavost o kávě, tak tady je. Protože jestli právě pijete ranní kafe, tak vězte, ano, vězte, že podobnou závislost lidi řešili už skoro před 300 lety a dokonce o ní psal Johann Sebastian Bach. Ano, ten slavný Bach, skladatel. Kolem roku 1734 totiž složil takzvanou kávovou kantátu, mohli bychom říct zkrátka KK. A není to žádná vznešená oda na espresso, je to v podstatě taková krátká hudební komedie o otci, který se zoufale snaží odnaučit svou dceru Líšen pít kávu. Dcera se ale odmítá vzdát a zpívá, že bez svých 3 šálků denně by byla jako vysušené kozí pečeně. A v další árii prohlásí, že káva je sladší než 1000 polibků a lahodnější než víno, jak já ji rozumím. Táta teda přitvrdí, zakáže jí vycházky, modní doplňky a když ani to nezabere, vytáhne největší kalibr tehdejší doby. Jestli nepřestaneš s kafem, tak se nevdáš. Dneska by dceři vzal mobil, aby přestala scrollovat a točit Get Ready With Me, ale tehdy to bylo samozřejmě jinak. No a to už Líšen znejistí, jo, tady ten příslib nevdání se a slíbí, že kávu teda přestane pít. Jenomže jakmile táta odejde hledat ženicha, ona potají rozešle všem nápadníkům zprávu, že si vezme jedině toho, kdo jí do manželské smlouvy nechá napsat, že si může vařit kávu, kdykoliv bude chtít. Ta holka je skvělá. A tohle to končí v podstatě větou. Kočku neodnaučíte chytat myši a mladé ženy neodnaučíte pít kávu. Takže, až vám bude někdo tvrdit, že posedlost kávou je moderní fenomén, můžete mu říct, Bach o tom psal už před 300 lety a Líšen měla v podstatě předmanželskou smlouvu na espresso. Tak, a to se mi líbí, takovéhle progresivní holky. No, takže doufám, že si užíváte svou ranní kávu, ať už na ní závislí jste nebo nejste a že jste nejšťastnější, že můžete snídat takhle s Evropou 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Policie označuje kohokoliv útočícího na mě kódem 4511. Sebevražda.

0: kde to stojí.
1: U Třepku na Svitavsku vyjíždí kvůli stavbě dálnice těžká technika na silnici 35. Stavební vozy tam během dne budou opakovaně zasahovat do běžného provozu. Podobná situace je na silnici 35 u Janova. I tady se na hlavní tah napojují nákladní auta a další technika ze staveniště dálnice. A s nákladními a pracovními vozy počítejte také na silnici 35 u Řídku na Svitavsku. I toto místo slouží jako výjezd ze stavby dálnice.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dobré ráno, posloucháte Evropu 2, tohle byla Lady Gaga. Ale já se chci podívat na jinou zpěvačku, respektive na takový efekt, který s ní souvisí. Možná jste někdy slyšeli pojem Streisand efekt, a pokud ne, tak možná vás to pobaví. Spíš možná překvapí stejně jako mě. V roce 2003 se zpěvačce Barbře Streisand nelíbilo, že se na internetu objevil letecký snímek jejího domu na pobřeží Kalifornie. Ta fotografie ale vůbec nebyla kvůli jejímu domu. Ta fotografie vznikla jako součást projektu, který dokumentoval erozi pobřeží. A do té doby si toho jejího domu skoro nikdo nevšímal. Jenomže Barbře to tak vadilo, že se rozhodla fotografa zažalovat a požadovala, aby snímek z internetu zmizel. No a co si myslíte, že se stalo? Měl ho tam. Ne, prostě o té žalobě začala psát média. Lidi se začali ptát, co je na té fotce tak zajímavého. A během krátké doby ji viděli statisíce lidí a z téměř neznámého obrázku se stala naprostá internetová senzace. No a z toho právě vznikl pojem Streisand efekt, že když se snažíte něco skrýt, zakázat nebo odstranit, tak se vám může stát, že tou svou snahou na to naopak přitáhnete ještě mnohem větší pozornost. Jo, takové to, hlavně se na to nedívejte. No, teď jak teď frčí takové ty instagramové hůky, které vás přitáhnou k videu, tak to je naprosto typické. Hlavně se na to nedívejte a všichni se samozřejmě na to jdou podívat. Je to vlastně taková jako obrácená psychologie a často se to používá u dětí. Jo, když dítě řeknete, hlavně si ten pokoj neuklízej, nebo u úklidu to možná neplatí, ale občas to platí. Jenomže zatímco u dětí to používáte schválně, tak tady ten Streisand efekt vzniká ve chvíli, kdy to naopak vůbec nechcete a vlastně se vám to úplně vymkne z rukou. Takže tak.
1: Evropa 2. 8. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: 58.2 a 105.5 FM. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství.

0: Na výstavište v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Bylo 8 hodin, vyladíte Evropu 2. Zuzka Kozáková už je připravená a s ní taky aktuální zprávy. Dobré ráno. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emko. Podle poslední studie z roku 2021 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale především systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Mary Lady Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord meetingu v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D6 na trase Cheb Karlovy Vary, na 156. kilometru je odstavené vozidlo. Na Karvinsku se pak došetřuje nehoda v Petřvaldu, v Ostravské boural osobní vůz.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Výjimečně se ještě mohou objevovat mlhy, jinak je jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě může být v průběhu dne přechodně oblačno. Dnešní nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 8 i s Katkou Haškovou. A my se spolu v následující hodině mimo jiné podíváme na jednu fakt bizarní soutěž a taky si řekneme, které zvířátko je to nejvíc sociální.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2, maximum muziky s nedělním datem 6. září. No a máme za sebou další sportovní událost roku. No jo, v Maďarsku se konala soutěž v kopání hrobů. Tak, nebyla to recese. Normálně na hřbitově ve městě Nájegesíčfalú, doufám, že jsem to vyslovila dobře, omlouvám se všem maďarofilům, se sešlo 19 dvojic profesionálních hrobníků, které měly jediný úkol, co nejrychleji, ale zároveň nejpřesněji vykopat hrob. Ano, někdo závodí na stovce, běžecké, někdo plave kraula a tady prostě se jelo lopatou. A není to vůbec jednoduchá disciplína, každý tým musel ručně vykopat jámu dlouhou 2 metry, širokou 80 cm a hlubokou 1,60 m. Navíc v půdě vysušené letním sluncem zvítězila dvojice Robert Naď a László Kiss a ti to zvládli za hodinu a 21 minut. Vítěz po závodě pronesl krásnou větu. Tady jde především o rychlost, ne o krásu. Což je mimochodem krásné životní motto, ale nepoužívala bych to třeba na prvním rande. No, nicméně hodnotila se i přesnost, protože ten skutečný hrob musel mít přesně správné rozměry a být taky pěkně vykopaný, takže jako zase tady ta věta úplně nesedí. Organizátoři tím chtěli ukázat, že práce hrobníka je fyzicky náročné řemeslo a taky chtěli trochu prolomit tabu kolem smrti. A ta cena, kterou si odnesli, respektive výhra, vůbec nebyla symbolická. Vítězové si rozdělili, nebo takhle, symbolická byla. Já jsem se na to dívala ve forintech. Vítězové si rozdělili 200 000 forintů, takže 13 400. Já teda nevím, kolik bere maďarský hrobník, ale tak třeba je to potěšilo. No, každopádně gratulujeme, konkurenci doslova zakopali. A hlavně je krásné vědět, že ať už děláte v životě cokoliv, vždycky se může objevit někdo, kdo z toho udělá mistrovství. Tak díky, že ladíte Evropu 2.
1: Každou středu večer se na

0: kde to stojí.
1: Dvě osobní auta se srazila na hlavním tahu u Kaplice na Českokrumlovsku. Nehoda na silnici 3 zdržuje provoz a na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Na D1 u Brna probíhají práce hned na dvou místech mezi 167. a 169. kilometrem ve směru na Ostravu. Je kvůli údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Další omezení čeká řidiče mezi 182. a 3. kilometrem ve směru na Prahu, kde pracovníci opravují kabelové vedení a blokují levý pruh. A pozor také na D1. Na 62. kilometru ve směru na Hradec Králové leží v jízdním pruhu dopravní kužel.

0: konflikt, tak je to právě ona. Kapibary jsou totiž známé tím, že jsou neuvěřitelně klidné a společenské a úplně v pohodě. Vedle nich fungují i jiná zvířata, která by spolu normálně moc času netrávila. Takže kolem kapibary najdete ptáky, želvy, opice, dokonce ptáci si na ně normálně sedají, ty kapibary je vozí a prostě oni jsou úplně v pohodě, oni sedí, žvíkají a vypadá to, že si tak říkají, jo, jo, já jsem v pohodě a ty buď taky v pohodě. A oni jsou navíc společenské i mezi sebou, žijí většinou ve skupinách, zhruba 10 až 30 zvířat, komunikují zvuky, pachy i řečí těla. No a možná proto je z nich takový miláček internetu, protože kapibara působí, že vlastně pochopila něco, proč my ostatní, nebo kvůli čemu my ostatní chodíme na terapie. Jí nevadí, kdo vedle ní sedí. Ona neřeší, co si o ní kdo myslí. S nikým se nehádá, neřeší, co o ní kdo říká, prostě si žvíká to svoje stéblo a jede dál. Takže, až vás dneska někdo třeba naštve, tak si zkuste říct, co by na mém místě udělala kapibara? Pravděpodobně teda vůbec nic. A možná to je přesně ta správná odpověď. Tak hezký den.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
3: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
4: Debila, to byla pantofla turecká!
3: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
5: Víte, já docela poskýchám.
6: To je zajímavý. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
3: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady jí do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
7: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
7: Většinou holka na prvním rande o svých rodičích nevypráví.
5: Tohle je rande?
7: Je. Jo, máš kytku.
3: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci o ní projeví zájem Elis. Pravý opak Edy.
7: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
5: Neznamená.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
1: Evropa 2.
8: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
9: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
10: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Krásné dobré nedělní ráno, ladíte Evropu 2, bylo 9 hodin a Zuzka Kozáková má zprávy. Dobré ráno. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou formou podvodu. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze nebo že má nárok na doplatek. Pak ale může o peníze naopak přijít. Podvodníci se vydávají za zaměstnance sociálky. Pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví lidí. Poté může navazovat telefonát, během kterého se vydávají za zaměstnance úřadu. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. České basketbalistky po prohře s Itálií na mistrovství světa v Berlíně nastoupí dnes k dalšímu utkání. Ve skupině D budou jejich soupeřkami od 14:30 hráčky z Číny. V pondělí je pak čekají obhájkyně zlata Američanky od 20:45. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Dopravní kužel ve zúžení je na 61,5 kilometru. Na dálnici D8 ve směru na Prahu zasahují záchranné složky na 57. kilometru. Nákladní vozidlo tady narazilo do svodidel a počítejte s omezením na dálnici D1 na 182. kilometru ve směru na Prahu. Probíhají tady opravy podzemních kabelových vedení.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, v průběhu dne na severu a severovýchodě může být přechodně oblačno. Dnešní nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě se pak teplota může dostat ke 24 stupňům Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 9 už pokračuje Katka Hašková. No a my se v následující hodině podíváme na nový šrapnel a taky si řekneme, jakých 5 chyb pravděpodobně děláte v úklidu a proto nemáte uklizeno. Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak co tady máme dneska? Podíváme se na kapelu Papa Roach. Pokud je znáte, tak si asi nejspíš vybavíte jejich asi nejslavnější hit Last Resort, jenže jejich vůbec největší americký hit je překvapivě jiná písnička, a to ta, která za chvíli přijde. A je za ní docela drsný příběh. Zpěvák Jacoby Shaddix ji napsal v období, kdy sám hodně pil, jak jinak, měl problémy a zároveň se neustále snažil pomáhat lidem kolem sebe s jejich vlastními průšvihy. Protože ono je to asi nejjednodušší, když nechcete myslet na to, co se děje vám, tak svou pozornost obrátit k jiným lidem. Jenomže postupně zjistil, že ho to stahuje taky dolů, ještě víc. A tady ta věc, kterou vám za chvíli pustím, je vlastně o momentu, kdy člověku dojde, že se sice může pro někoho přetrhnout, ale pokud on sám nechce ty svoje problémy řešit, tak vy je za něj nevyřešíte. No a celé to odstartovala jedna opravdu špatná noc v Las Vegas, po které Shaddix skončil v nemocnici s 11 svorkami v hlavě. Co se tehdy stalo, to si řekneme později, teď už je let Papa Roach a Scars.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Papa Roach, Scars, no a já jsem vám slíbila, že vám řeknu něco o té osudné noci. Takže Jacoby Shaddix tehdy vyrazil pařit a sám později říkal, že večer začal skvěle, jenže skončil před Hard Rock hotelem, kde si v opilosti sám vážně poranil hlavu. Jak přesně se to stalo? Tak to dodnes veřejně neřekl, ale skončil každopádně na pohotovosti. Lékaři mu ráno museli uzavřít 11 svorkami, což je docela hodně svorek. A to už byl moment, kdy mu došlo, že ten jeho životní styl začíná být trošičku průser. Později pak vzpomínal, že si uvědomil, o co všechno může přijít, o kapelu, manželku a pokud bude pokračovat, tak možná i o vlastní život. No takže z večírku, který měl být jen další divokou nocí ve Vegas, se nakonec stala taková docela zásadní životní stopka. A to byl dnešní Šrapnel.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Když uvidíte Albert.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
9: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
13: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
12: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
13: Tohle si nesmíš nechat ujít.
12: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Prezident Roosevelt jednou jel na svém koni 100 mil. Já toho svého přenesl stejně daleko za poloviční dobu.

0: kde to stojí.
1: Vážná nehoda uzavřela silnici 57 u Krhové na Vsetínsku. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Jeden člověk se zranil a záchranáři z hasiči na místě zasahují. Další komplikace je na té samé silnici u Hostašovic na Novojičínsku. Po srážce dvou osobních aut zůstal jeden pruh neprůjezdný a na místo míří záchranáři, hasiči i policie. A na D8 u Mělníka stojí mezi 20. a 22. kilometrem ve směru na Prahu porouchané osobní auto. Na vozovce navíc zůstaly plastové díly. Provoz se zdržuje a policie míří na místo.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné dobré dopoledne, ladíte Maximum muziky Evropy 2 a protože je neděleno, tak k tomu patří taky trocha toho úklidu. I když v neděli se pravda říká, že se nemá nic dělat, ale ono se líp nic nedělá v uklizeném domově. No ale jestli máte pocit, že doma pořád uklízíte a za dva dny je nepořádek zpátky, tak možná není problém v tom, že uklízíte málo, ale začínáte nebo že berete to od špatného konce. Profesionální organizátorky totiž radí hlavně jedno, nejdřív třídit, potom organizovat. My totiž často jen vlastně při úklidu přesouváme věci z místa na místo, skládáme do skříní, kupujeme další boxy a tím si sice organizujeme věci, ale organizujeme si věci, které nepotřebujeme a čím víc věcí máme, tím hůř se samozřejmě uklízí. Jo, a nejhorší je takové to velkolepé, o víkendu uklidím celý byt. No tak to je úplně špatně. Lepší je vzít jedno místo a věnovat mu třeba jenom 15-30 minut. A všechno, co si necháte, by mělo už pak mít svoje stálé místečko. Protože jinak to stejně skončí někde na stole nebo na takové té legendární židli s oblečením, případně rotopedu. No a zajímavé je, že nepořádek vadí i našemu mozku. Jo, když kolem sebe máme příliš mnoho věcí, tak všechny soupeří o tu naši pozornost. A může se nám právě i hůř soustředit, můžeme být víc ve stresu. A teď se dostávám k tomu, co jsem říkala, ono se v nepořádku taky hůř odpočívá. No takže cílem není mít doma pořád dokonale uklizeno, ale mít systém, díky kterému dokážete ten nepořádek rychle vrátit do normálu. No a prostě začnete tím, že něco vyhodíte. A jak to vždycky říká Marie Kondo, že jo, královna, japonská královna úklidu, když už vám to nepřináší radost, vyhoďte to. No a čím méně věcí, tím méně úklidu, je to jednoduché.
1: Evropa 2. 80. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně. Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doctorvit Balance ti vrátí rovnováhu.

0: grapefruit a citrón. Dr. Vit Balance. Sviežest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Ladíte Evropu 2, no a protože Zuzka Kozáková je na svém místě, tak zprávy jsou ready, no a my jdeme na ně, zprávy v 10. Hezké dopoledne. Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Zatím ji používá více než 200 lidí. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Program si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Okufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v pražských Letňanech, kde se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu ho ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a z místa ujeli. Policie po nich stále pátrá. Čtyři zápasy dnes uzavřou 7. kolo první fotbalové ligy. Liberec, který je v neúplné tabulce o skóre třetí, nastoupí v 15 hodin k podještěckému derby v Jablonci. Pražská Sparta se od 18 hodin představí v Hradci Králové. Letenští jsou po krachu v derby devátí, na Slávii ztrácejí 8 bodů. Ve 13 hodin začne duel 5. Mladé Boleslavy, která je spolu se Slávií posledním neporaženým týmem v lize s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později má Výkop zápas posledního Zlína s Teplicemi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 57. kilometru bouralo nákladní vozidlo do svodidel. V Praze v ulici K Přehradám se srazily dva vozy. Na Českokrumlovsku opatrně na silnici 3 záchranné složky jsou u obce Kaplice. Bourala tu dvě osobní vozidla a záchranka a policie je taktéž na Novojičínsku na silnici 57 u Hostašovic, kde bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severu a severovýchodě může být přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě to bude až 24 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a slovo si opět bere Katka Hašková. No a my se v naší společné poslední hodince podíváme na to, kdo je vlastně nejstarší český influencer.
2: Evropa 2.

0: Rehab Dream Inside the Dream na Evropě 2. Krásné dobré dopoledne, máme dneska neděli 6. září a já jsem vám slíbila příběh o nejstarším influencerovi českém, pražském. A rozhodně je asi nejznámější i ve světě. Je mu přes 400 let, měří 47 cm a jeho jméno znají lidi od Jižní Ameriky přes Evropu až po Filipíny. Možná už tušíte, mluvím o pražském Jezulátku. Kdybyste náhodou nevěděli, o co přesně jde. Je to taková malá soška Ježíše, respektive Ježíška jako asi čtyřletého dítěte. Pochází ze Španělska, do Prahy se dostala už v roce 1556 a od roku 1628 je u karmelitánů v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. No a právě tam začala neuvěřitelná kariéra tady toho Jezulátka. Byla mu připisovaná zázračná uzdravení i ochrana Prahy a začali za ním jezdit poutníci a postupně se jeho pověst rozšířila do celého světa. Vznikaly jeho kopie, které se dostaly do Jižní Ameriky, Indie, Číny, Koreje, na Filipíny nebo do Severní Ameriky. Takže když říkám influencer, tak to vlastně docela sedí. Prostě přes 400 let ovlivňuje lidi, má fanoušky po celém světě, nespočet kopií, obrovský šatník, jo, on pravidelně mění outfity, prostě u OTD, Outfit of the Day, škoda, že nedělá Get Ready With Me. A v roce 2009 za ním dokonce přijel papež Benedikt XVI. A přivezl mu ne nové šaty, ale novou korunku. No a proč o něm mluvím právě teď? Protože tady ten 400letý český brand právě vyráží na zahraniční misi. Praha posílá jeho speciální požehnanou kopii do irského hrabství Kerry, kde ji 8. září poprvé ve veřejně představí při tradiční poutní mši. No a na cestu dostalo Jezulátku samozřejmě nový outfit a ne od nějakého, od nějaké no-name švadlenky, ale od české návrhářky Zuzany Kubíčkové. Je ze zeleného sametu, jako odkaz na Irsko, nechybí české lipové listy, české sklo a ani křišťálové srdce inspirované srdíčkem z podpisu Václava Havla. No a proč právě Irsko? Protože tam je pražské Jezulátko opravdu velká celebrita. Říkají mu Child of Prague a irské rodiny mají dokonce tradici, že před svatbou vystaví jeho sošku před dům, aby jim zajistila hezké počasí. Ježíš, tak to mě napadlo. Já mám 9. září vystoupení venku na Vyšehradě. No, tak to, abych vytáhla pražské Jezulátko asi ze skříně. No, každopádně je to prostě ideální influencer, světový dosah, vlastní fashion, zahraniční spolupráce. No a navíc jeho fanoušci věří, že dokáže zařídit i počasí. No, tak i tohle jsou příběhy z Evropy 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2. Když tuhle středu na Evropě...
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Opět dvě vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
11: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Původní příběh Pána prstenů měl mě místo Froda Pitlíka. Byl jen 5 stran dlouhý, protože jsem vyřídil Saurona v polovině první kapitoly.

0: vě, kde to stojí.
1: Nehoda komplikuje D1 u Brna na 192. kilometru ve směru na Prahu. Narazilo osobní auto do svodidel a může zasahovat do jízdních pruhů. Na místo míří policie. Dvě osobní auta se srazila v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Nehoda omezuje provoz přímo v obci a v Jeseném na Semilsku narazilo osobní auto do sloupu elektrického vedení. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu a opatrně.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

is the

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, maximum muziky, a protože se blíží 11. hodina, tak asi správně tušíte, že tady nejsem sama. Ahoj Ondro.
1: Nazdar.
0: Jak se máš, ty kluku ušátej?
1: Ježiš. Dobře mi tak, že se mám dobře.
0: Hele, mám na tebe kvízovou otázku.
1: Je. To nejsem ve formě v neděli dopoledne na kvízový otázky.
0: Naštěstí nejde o vědomosti, nechci tě tady strapňovat, ale dneska je 6. září jo, a slaví se Světový den vousů, Mezinárodní den slaniny a Národní den kávové zmrzliny. Co si vybereš? Vousy asi ne, jak na tebe tak koukám.
1: Vousy ne, co tam bylo ještě? Zmrzlina, kávová?
0: Kávová, zmrzlina a slanina. Chceš se zapojit, Zuzi? Pojď nám taky říct, co bys oslavila.
2: Já bych si dala slaninko.
0: Slaninko, to je vidět, holka z fitka, víš? Protein, jo?
1: Holka z Moravy, původka,
0: že? A ještě dál, no. Tak kávová, no, tak zmrzlina nebo slaninka?
1: Výběr nechám na každém.
0: No a ty?
1: Já si nevyberu dneska, já počkám, co bude za den zítra.
2: Jo. Ale jemu to doteče až večer, a pak večer ti napíše, hele, dám si tu slaninu.
0: Hele, já vzhledem k tomu, že mířím domů, tak jdu do těch vousů, protože pan Jiří čeká, že? Takže Ondro, tobě to tady předává, maximum Dobře. Muziky pokračuje.
1: Prohlábněte
0: s Ondrou.
1: Si vousky u toho vysílání.
0: Já se oholím, tak jo. Hele, těším se zase příští sobotu od 7. Ondra Vodný, maximum muziky. Evropa 2, díky, že nás ladíte.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Welcome to Spider Island. Spider Island, do not even jump, that shit sticks.
5: Za námětem britské hororové komedie Osm nohou a milion followerů stojí režisér Christopher Smith. Ten si mezi fanoušky tohoto žánru udělal slušné jméno díky svému klaustrofobickému debitu Metro nebo časové smyčce s názvem Triangle.
6: What's going on, guys?
7: Wow, it is a beautiful tropical paradise.
5: Příběh se odehrává v nově otevřeném hotelovém rezortu na odlehlém tropickém ostrově. Právě sem dorazí skupina slavných VIP influencerů z celého světa, aby luxusní destinaci pomohli zpropagovat.
8: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
5: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatele.
9: Spiders will only attack you if they feel threatened. Do not.
5: Ve starostné natáčení storíček a lovení lajků u bazénu tak vystřídá čistokrevný teror.
10: If we stay here, we will die.
5: Ačkoliv se film odehrává na fiktivním opuštěném tropickém ostrově zamořeném pavouky, veškeré natáčení probíhalo v reálných exteriérech a luxusních rezortech na africkém ostrově Mauritius. Vedle klasických herců se ve snímku objeví také skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2.
11: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
12: 88.2 a 105.5 FM.
3: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina.

Nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 11 hodin, jedna minuta k tomu. Nedělní Evropa 2 přináší zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré dopoledne. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emko. Podle poslední studie z roku 2021 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale především systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Mary Lady Polinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord mítinku v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na nehodu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na stém 91. a půltém kilometru osobní vozidlo narazilo do svodidel. V Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku opatrně v ulici Kopanice, zasahují tady záchranné složky, došlo tu ke střetu osobního vozu a cyklisty. A vážnou nehodu máme na Vsetínsku na silnici 57 u Krhové, je to dočasně uzavřeno, srazila se tu dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je jasno až polojasno, na severu a severovýchodě může být přechodně v průběhu dne oblačno. Teploty se drží v rozmezí od 18 do 22 stupňů, během odpoledne se na jižní Moravě může dostat teplota ke 24 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
1: Pokud vám chybí prázdniny, mám pro vás hack, který vás vrátí do prázdninového modu. Prozradím ho v té další hodině. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Jazzy a Chris Lorenzo. Je 11.20, tohle je nedělní Evropa 2. Příjemný víkend, příjemný a lehce na houpačce. Dneska by mělo být 21 stupňů maximálně, to už považuji v rámci léta na spodní hodnotě, blížící se spíš podzimu, po tom, co v pátek nás vítr ošlehával a teplota byla okolo 28, tak se to zase vrátí. V úterý zase 28, nahoru dolů. No, nahoru dolů to bude i pro všechny milovníky podzimu. Koukám na první zprávy se sběru vína. Byl zahájen letošní sběr révy a kvůli suchu bude menší výnos, tak doufám, že máte zásoby vína archivního, toho by mohlo být dost, bude se na podzimní večery 100% hodit, stejně jako naše nedělní maximum muziky, Sony Fodera nebo Annabelle, nabídnu za chvíli na Evropě 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.33 a jak to vypadá na silnicích, na to se podíváme. D1 za Brnem do Prahy ze 190. kilometru se budete sunout, je tam kolona. D11 z Hradce Králové do Prahy u Chlumce nad Cidlinou také kolona, před omezením zdržíte se, a 57. za Valašským Meziříčím je neprůjezdná po dopravní nehodě, tak pevné nervy, ne na cestách. Kygo Alessandra k tomu budou hrát na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 36, posloucháte nedělní Evropu 2. Krásný, když je volno, že jo? Když máte volno, možná vám chybí prázdniny, ale nemějte strach, protože prázdnin do konce roku bude až. Pokud plánujete dopředu, víte to, pokud ne, tak vám doporučuji lehce plánovat. Hlavně pokud teda se řídíte dovolenou v práci, máte nějakou nevybranou a chcete z ní vytřískat maximum, tak si to zkuste spočítat se mnou, jo? Do konce roku máme 4 svátky. Jeden z nich, to je doslova zlatý důl pro každého, kdo chce volno. 28. září vychází na pondělí, takže hnedka prodloužený víkend úplně gratis. 28. října vychází tentokrát na středu a když si vezmete čtvrtek a pátek, tedy 2 dny dovolený, máte 5 dní krásně v kuse. A když přidáte i pondělí, úterý jste na 9 dnech, 17. listopadu vychází tentokrát na úterý, to je další státní svátek, tam stačí jeden den a máte z toho krásný prodloužený víkend. A největší výhra letos jsou Vánoce, protože za 4 dny dovolený mezi svátky od 28. do 31. máte celkem 11 dní volna. Jo, to znamená, ze 7 dní dovolených můžete udělat 16. To je úplně skoro matematický zázrak. Jo, pokud to na vás bylo matematicky složitý, jenom vemte kalendář, nalistujte všechny tyhle svátky a myslím, že si s tím dobře poradíte. Pokud si s tím teda dřív neporadil některý váš víc plánovací kolega. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
3: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
4: Debila, to byla pantofla z Turecka!
3: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
5: Víte, já docela pospíchám.
6: To je zajímavé. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
3: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady jí do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
7: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
7: Většinou holka na prvním rande o svých rodičích nevypráví.
5: Tohle je rande?
7: Moje.
5: Je?
7: Jo, máš kytku.
3: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci o ní projeví zájem Elis. Pravý opak Edy.
7: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
5: Neznamená.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
1: Evropa 2.
8: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
9: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
1: 88.2 a 105.5 FM.
10: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
11: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2.
12: Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Je poledne, posloucháte Evropu 2, ani dnes nechybí zprávy, je tu s nimi Zuzka Kozáková.
2: Hezké poledne. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou formou podvodu. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze nebo že má nárok na doplatek. Pak ale může o peníze naopak přijít. Podvodníci se vydávají za zaměstnance sociálky. Pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví lidí. Poté může navazovat telefonát, během kterého se vydávají za zaměstnance úřadu. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. České basketbalistky po prohře s Itálií na mistrovství světa v Berlíně nastoupí dnes k dalšímu utkání. Ve skupině D budou jejich soupeřkami od 14:30 hráčky z Číny. V pondělí je pak čekají obhájkyně zlata Američanky od 20:45. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Sraženou sednu máme na D6 ve směru na Karlovy Vary na 25. kilometru. Na D35 na trase Lipník nad Bečvou Mohelnici je odstavený vůz na 250. kilometru. Bouralo se v Praze, ve Zderařské ulici se srazily dva vozy a s nehodou počítejte i v Lounech v Husově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty se pohybují mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě to může být 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a téměř dvě minuty popoledně pokračuje Ondra Vodný.
1: Jak si přidat trošku víc volna, jo, v tomhle roce? Budete se divit, kolik dní to může být. A jak si urvat prázdniny Evropa 2?

0: 8 minut popoledne posloucháte Evropu 2, Giant Truks, Robin Schulz, i to mám připraveno za chvíli z našeho víkendového maxima muziky. Teď je čas na Miraje a ich malinový sirup na Evropě 2.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli sme prázdný dny.

0: Giant Rooks ve 12.17 na Evropě 2 bude Ava Farná, Galantis, David Guetta, The Weeknd, samý skvělý víkendový maximum muziky Evropy 2, no a protože zítra se zase šmajdá do školy a vypadá to, že další týden bude už ostrej týden se všemi rozvrhy, tak dobrá zpráva pro všechny, který mají dobrý ředitele, jo, letos stráví děti ve škole přesně 195 dní, to znamená, už za sebou máme 4, jestli dobře počítám, takže 191, to je celý školní rok a je tam jedna věc, o který spoustu rodičů ani děti neví. Ředitel školy totiž může vyhlásit ředitelský volno a z těch 195 dnů ubrat až 5. 5 dní, který prostě tam můžete nasypat, jak chcete, takže reálně to může už být jenom 186 do konce roku, jo, když se náhodou hecne pan ředitel. Takže stačí, když se to dobře naplánuje, a už jsem slyšel teda o školách, který si krásně přidají volno okolo Vánoc, tak z toho může být celkem příjemný, no je moc náročný školní rok. Teď jenom teda tu látku zvládnout a bude to všechno opět zpátky u letních prázdnin. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky, flašky, kufříky
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
7: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Tak dlouho jsem se díval do slunce, až mrklo.

0: Dopadvě, kde to stojí?
1: D11 z Hradce Králové do Prahy, tam se zdržíte u Nového Města zhruba 20 minut. Pracuje se tam na silnici D1 za Brnem do Prahy, po omezení u Kývalky už se kolona rozjíždí, měli byste tam projet bez větších problémů. 57 za Valašským Meziříčím stále neprůjezdná po dopravní nehodě a 16 na trase Slané Mělník, jezdí se tam Kivadlovi a zdržíte se zatím okolo 5 minut. Alok, to Kidleroy, pokračují z nedělního Maxima muziky na Evropě 2.
0: Max

0: 12.48. Posloucháte Evropu 2. Pokud začal školní rok pozitivně u vás doma, je to dobrý. Pokud s nějakými škobrtlenci, to už není moc dobrý, ale pokud se vám roztočil účet v peněžence, tak pozorně poslouchejte, protože někdo spočítal, kolik stojí poslat dítě do školy, jo? Nemyslím teď jako aktovku, sešity, ale to, co odchází každý den, spočítal to jeden modelový propočet a čísla jsou velmi zajímavý, můžete toto porovnat se svým zjištěním. Vychází z toho, že dáte za svačinu, jo, třeba 30 až 70 korun denně. Jo, to vyjde za školní rok až na 13,5 tisíce korun na jedno dítě. A když dítě dojíždí, řekněme za stovku denně, je to dalších 19,5 tisíce a dohromady se dostanete přes 30 tisíc za rok. A to jsou opravdu jenom svačiny a doprava. Není v tom aktovka, kroužky, obědy ve školní jídelně a tak dále, tak dále. No, modelingový výpočet, který si můžete upravit podle sebe a zjistit, jak se to zas prodraží. Tak ať snad z toho bude nějaká radost. Ben Kristovo za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru, hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
1: 58.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Minutu po 13. hodině na Evropě 2 nechybí také zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi.
2: Dobré odpoledne. Výpočet výše minimální mzdy pro příští rok a přes příští rok projedná v pondělí vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emko. Podle poslední studie z roku 2021 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. Afrika se co nevidět zvětší, alespoň tedy na světových mapách. Valné shromáždění OSN totiž v drtivé většině podpořilo návrh na nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách. Dokument předložili státy Africké unie v čele s Togem. Právě Afrika se v Mercatorově zobrazení jeví jako výrazně menší, než ve skutečnosti je.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehoda se došetřuje na dálnici D1 ve směru na Prahu na stém 91,5 kilometru. Další komplikace jsou aktuálně na Znojemsku na silnici 361 u obce Hluboké Mašůvky. Tady došlo k nehodě s účastí cyklisty. A na Semilsku opatrně na vjezdu do obce Jesený. Tady boural osobní vůz do sloupu elektrického vedení.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty se pohybují mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě pak můžeme naměřit až 24 stupňů Celsia. Tolik ode

13. hodině malé ušetření, pokud chystáte dětem platit kroužky, třeba se vám bude hodit Erasmus a Žubel k tomu Evropa 2. Evropa 2.

0: Benson Boone ve 13.21 na Evropě 2. Pokud jste začali školní rok tím, že jenom vytahujete peníze z kapsy, nejste v tom sami, za chvilku přijdou účty za kroužky, tak pozorně poslouchejte, že tyhle účty se dají trošku snížit, teda pokud si schováte účet, protože některé zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity a sportovní kroužky přispívají, spousta lidí o tom neví, nebo to prostě nevyřídějí. Takže vyřizuje se to většinou přes aplikace nebo klientský portály, obvykle proti dokladu o zaplacení, takže si schovejte účtenku z kroužku. Kromě sportu tam bývají i příspěvky na prevenci nebo zubaře a není to jenom o pojišťovnách, občas přispívá i stát nebo obce. Konkrétní částky se samozřejmě liší, stačí se jenom popídit a kdo ví, třeba vám to nějakou kašku ušetří, to by se hodilo. Dua Lipa a taky Bruno Mars se budou hodit do našeho víkendového maxima muziky na Evropě 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Když uvidíte Albert...
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
13: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud vám nevyšla čísla ve sportce, je to proto, že jsem sázel i

0: Lže, kde to stojí?
1: 13.37, jak to vypadá na silnicích, D11 z Hradce Králové do Prahy. Stále se zdržíte u Chlumce, je to na 15 minut aktuálně. D8 z Prahy do Ústí nad Labem, u Velemína je kolona od 55. kilometru, zdržíte se okolo 10 minut. 57 za Valašským Meziříčím je neprůjezdná, 29 mezi Pískem a Táborem stále odklízí se nahoda u Bernardic, tak i tam opatrně. Užel Teddy Swims, Oliver Tree, moje odpolední maximum muziky tady na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Sarah C. a Martin Harris hrají na Evropě 2 ve 13.49. Maela pokračuje za chvíli taky Alesso a One Republic. No a pokud se vám zdá, že teploty už začínají být u nás lehce podzimní, tak mám pro vás lehký výhled počasí na podzim a ten podzim dávám schválně do uvozovek, pokud byste chtěli někam vyrazit na prázdniny, protože to vypadá, že přijde opět tropický vedro. Ne teda úplně k nám, spíš na jih Evropě, ale to není zas tak daleko, aby se tam nedalo utíct. Takže ten týden, co nás čeká, u nás ještě bude nadprůměrně teplej, mělo by být až 28 stupňů Celsia. Další dva týdny budou tak nějak na hranici průměru a poslední zářijový týden bude nejchladnější. Tam se teplota dostane někam k 18 a ráno klidně jenom 7 stupňů Celsia. Průměrné srážky a jestli míříte na jih Evropě, tak pozor, tam se valí další vlna veder. Mluví se o teplotách kolem 43 stupňů Celsia v září, jo? V září. No, kdybyste toho vedra neměli z leta dost, víte kam vyrazit. Evropa 2.
1: Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
1: 58.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Oh, father, tell me.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Je 14 hodin, na Evropě 2 čas na zprávy, tady je s nimi Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou formou podvodu. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze nebo že má nárok na doplatek, pak ale může o peníze naopak přijít. Podvodníci se vydávají za zaměstnance sociálky. Pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví lidí. Poté může navazovat telefonát, během kterého se vydávají za zaměstnance úřadu. Z masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky. Celková cena kompletní dodávky je přibližně 5 milionů korun. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty.
0: Evropa 2, kde to stojí?

0: nad Jizerou. Tady zasahují záchranné složky u nehody motorkáře.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty se drží mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě pak můžete počítat se 24 stupni Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Ondrou Vodným.
2: Po 14. hodině Massmith, taky Jazzy a Simple Plan. Tak nechyběte ani dál na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: 14.18, nedělní Evropa 2 a k tomu možná otázky, kdy už budou zase prázdniny. No, celkem dobrý prázdniny se blíží. Myslím, že podzimní prázdniny budou velmi příjemný. Poslední školní den bude před volnem úterý 27. října, ve středu 28. je potom státní svátek a hned potom samozřejmě jsou podzimní prázdniny. Se sobotu a neděli z toho je 5 dní volna v kuse, od středy do neděle, krásný to je, takže kdybyste si to chtěli prodloužit, přilepíte pár dní předtím, potom, no a prázdniny nevypadají, že jsou zas tak daleko, ne? Souhlasíte? Kajgo, anebo Aleso, s tím doufám budete souhlasit, co se našeho víkendového maxima muziky týče. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.33, jak to vypadá na silnicích, D5 z Prahy do Plzně odberu, načekejte kolonu zhruba na 10 minut. D8 u Velemína, je tam krátká kolona na 56. kilometru po dopravní nehodě. D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou sílí provoz, 29 z Písku do Tábora u Bernardic, odklízí se nehoda, jezdí se Kivadlově a Praha Strakonická centra u nehoda u Chuchle a kolona je tam zhruba na 10 minut. Justin Bieber, Verona, Lost Frequencies pokračují na nedělní Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Los Frequencies ve 14.47, první neděle letošního školního roku. Zní to dobře, pokud by to nebyla neděle, ale věřím, že vám dal možnost tenhle víkend trošku se nadechnout, předtím, než se půjde do plných, a že od zítřka už to bude školní pohoda. A kdybyste chtěli přece jen něco stihnout, zvu vás do kina, tady je tip od Evropy 2, co si nenechat ujít. Hezkou neděli.
1: Evropa 2. Novit Hell.
2: We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
3: Stavba rezortu ovšem narušila podzemní jeskyně a probudila jejich početné osminohé obyvatelstvo.

skuteční tvůrci ze sociálních sítí. Hororová komedie Osm nohou a milion followerů je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: V uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
2: Hezké nedělní odpoledne. Češi výrazně omezili nákupy na levných asijských e-shopech. Počet zásilek klesl po zavedení nového cla. Od listopadu se navíc cena balíčků ještě zvýší. Evropská unie bude za každý z nich vybírat další poplatek ve výši 2 eur, tedy kolem 50 korun. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sedmnáctky, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Tienem 2-3 na sety.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 opatrně na odstavenou dodávku, která je na 255. kilometru ve směru na Prahu. V Praze ve Vysokovské ulici máme nehodu, takže počítejte s menším zdržením a opatrnost se vyplatí na Jindřichohradecku. Na silnici 152 u obce Nová Bystřice. Tady se srazila 4 osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra pak bude polojasno až oblačno. Od západu přechodně se zatáhne, výjimečně se objeví slabý déšť. Později odpoledne a večer se začne vyjasňovat. V průběhu dne naměříme většinou teploty od 18 do 23 stupňů Celsia. Ode mě je to vše. Vy jste s Evropou 2 a krátce po 15. už taky s Kubou Štěpánem.
1: Ale to možná podle kalendáře ještě nekončí, ale existuje jedna typicky česká známka, že podzim už klepe na dveře. Co se stačí objevit před vinotékou, aby bylo skoro jasno? Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Existuje pár nenápadných signálů, podle kterých poznáte, že léto pomalu, ale jistě balí kufry. Večer se začne stmívat o něco dřív, ráno už občas potřebujeme mikinu a před vinotékou se objeví cedule, která definitivně potvrzuje změnu sezóny. Burčák. Letošní první burčák se objevil už 7. srpna a právě v druhé polovině měsíce se sezóna rozjíždí naplno. V září se pak přidávají vinobraní, otevřené sklepy a další vinařské akce, samozřejmě po celé České republice. Mimochodem, jako burčák se u nás smí označit pouze nápoj vyrobený z hroznů, sklizených a zpracovaných v České republice. Prodávat se může od 1. srpna do 30. listopadu. Takže kalendář sice ještě tvrdí, že máme léto, ale jakmile někdo vedle silnice postaví plastový stolek, PET lahve a ceduli burčák, je definitivně rozhodnuto. Podzim už je na cestě. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
6: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2. You wanna jump in. I really wanna fly.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pouze jediný uživatel dokáže více než administrátor.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provozy na D1 na průtahu Brnem. Čekajte zdržení jak ve směru do Ostravy, tak i směrem do Prahy, kde se pak tvoří nesouvislé kolony v okolí Divišova od 41. kilometru. Popojíždět budete až na konec omezení k mostu Šmejkalka na kilometr 25. Silnice 3 vás pozdrží na trase z Tábora do Prahy před Meličínem. Menší zdržení je taky u Votic a Olbramovic. Nárazově se tvoří kolona v okolí Benešova a taky si postojíte před Cenohraby. V Praze je plnější Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu a postojte si i na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. Mezi kilometry 36 až 25 opravují dálnici a překvapivě tvoří se kolona. Tak pevný nervy, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Začátek školního roku možná doma znovu připomněl, že ráno má úplně jiné tempo podle toho, jestli jste rodič nebo dítě. Rodič vidí 7.15, ale chce panikaří, dítě vidí 7.15 a usoudí, že má ještě spoustu času ležet se zavřenýma očima. Data mezi tisícovkou rodičů ukázala, že právě dostat děti ráno z postele patří k největším stresům školních dnů. Hned vedle toho boduje i samotná cesta do školy. Celé to ale přitom začíná velmi slušně, že jo? Dobré ráno, vstáváme. Za chvilku přijde druhé upozornění, potom lehce zvýšený hlas a nakonec fáze, kdy už rodič zároveň chystá snídaní, hledá klíče, kontroluje čas a zjišťuje, proč je jedna ponožka v koupelně a druhá nikde. A samozřejmě přesně ve chvíli, kdy už všichni stojí u dveří, přijde informace, že dnes je potřeba přinést do školy něco, o čem se doma dosud nikdo nezmínil. No a pak taky přijde sobota, že jo, žádný budík, žádná škola, žádný spěch. A dítě stojí v kuchyni v 6:30, úplně čerstvé a ptá se, co bude k snídani. Je to těžký to září. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
1: 98.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Ledňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Ledňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Dobré odpoledne. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok projedná v pondělí vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emko. Podle poslední studie z roku 2021 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. Afrika se co nevidět zvětší, alespoň tedy na světových mapách. Valné shromáždění OSN totiž drtivé většině podpořilo návrh na nahrazení Mercatorova zobrazení na mapách. Dokument předložili státy Africké unie v čele s Togem. Právě Afrika se v Mercatorově zobrazení jeví jako výrazně menší, než ve skutečnosti je.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu, na stém 34. a půltém kilometru máme odstavené vozidlo. V Českých Budějovicích v Rýgrově ulici došlo k nehodě, v místě zasahují záchranné složky a s nehodou počítejte i v Českém Těšíně ve Frýdecké ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra pak bude polojasno až oblačno, od západu se přechodně zatáhne, objeví se výjimečně i slabý déšť. Teploty se v průběhu dne dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 16. opět taky Kubu Štěpána.
1: Když se s partnerou, kteří spolu dřív blbli a spontánně vyráželi ven, stanou hlavně dva velmi schopní manažeři domácnosti. A proč může dobře fungující vztah začít paradoxně působit až příliš provozně? Řeknu za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Ve vašich uších je Evropa 2. Dlouhodobý vztah má jednu zajímavou schopnost. Na začátku spolu dokážete několik hodin mluvit o úplných nesmyslech, spontánně někam vyrazit a smát se věcem, kterým nikdo jiný nerozumí. O pár let později sedíte u večeře a hlavním tématem je, kdo zaplatil elektřinu, kdy přijde instalatér, nebo například kdo ve čtvrtek vyzvedne děti. A ono je vlastně skvělý, když domácnost funguje. Problém podle vztahových terapeutů nastává ve chvíli, kdy se z partnerů stanou perfektní spolupracovníci, ale postupně zapomenou být taky dva lidi, kteří se spolu uměli jen tak bavit. Společný humor, drobné blbnutí nebo spontánní nápady totiž vytvářejí chvíle, kdy nemusíte být rodič, účetní domácností ani koordinátor víkendového provozu. A nemusí to znamenat, že si do kalendáře napíšete v úterý o 7:45 budeme spontánní. Ne. Stačí občas udělat něco úplně zbytečného, poslat si vtipnou fotku, vytáhnout starý společný vtip nebo se cestou domů někde zastavit jenom proto, že vás to napadlo. Právě tyhle malé momenty podle autorky článku pomáhají vracet do dlouhodobého vztahu lehkost, protože dobře fungující domácnost je určitě úspěch. Jen by byla škoda zjistit, že máte perfektně zaplacené složenky, nakoupenou aviváž a z partnerství se mezi tím stala společnost s ručením omezeným. Evropa 2.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Všechno, co potřebujete na...
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: A léto najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
10: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Při tajné policejní akci si připínám svůj odznak přímo na nahou hruď.

0: vědět, kde to stojí.
1: Jak to vypadá na silnicích? Provoz začíná sílit. D11 na trase z Hradce Králové do Prahy vázne u Poděbrad od 36. kilometru, kde probíhá oprava. Postojíte si až k Sadské na kilometr 25. Zpomaluje D1 z Brna do Prahy v okolí Divišova. Nesouvislé kolony se táhnou od 41. kilometru až k Šmykalce. Od 25. kilometru je pak provoz v tuto chvíli plynulejší. V Praze se plní příjezdy jak od Plzně z D5, tak i z D8. Štěrbolovská spojka směrem na Průmyslovou vás momentálně zdrží na 5 až 10 minut. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2. Určitě to znáte na vlastní kůži. Po obědě by tělo nejradši vyhlásilo 20-minutovou technickou pauzu. V Japonsku to znají taky a někteří zaměstnanci prý kvůli krátkému spánku mizí dokonce na toalety. Proto jedna tamní firma přišla s praktičtější variantou spací kapsví přímo do kanceláře. Zaměstnanec se na pár minut zavře dovnitř, zdřímne si a pak pokračuje v práci s o něco použitelnější hlavou. Má to...
1: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Dělství na výstavišti v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Hezké odpoledne. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou formou podvodu. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze nebo že má nárok na doplatek. Pak ale může o peníze naopak přijít. Podvodníci se vydávají za zaměstnance úřadu. Pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví lidí. Z masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky. Celková cena kompletní dodávky je přibližně 5 milionů korun. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Sraženou zvěř máme na 48. kilometru. Dejte pozor na Jihlavsku na silnici 403 u Urbanova. Tady bouralo osobní vozidlo a další potíže máme na Semilsku na silnici 14 u obce Rokytnice nad Jizerou. Boural tu taktéž osobní vůz.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno až polojasno, na severovýchodě oblačno, teploty nepřekračují 24 stupňů. Zítra pak bude polojasno až oblačno. Počítejte s tím, že během odpoledne a večera se začne vyjasňovat. No a co se teplot týče, dostanou se většinou na 18 až 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a krátce po 17. opět pokračuje Kuba Štěpán.
1: Za singlem, který si dáme v hudebním šrapnelu, je jedna hodně divoká noc a dost nepříjemné ráno potom. A právě tehdy si jeho autor uvědomil, že některé věci už musí začít řešit jinak. To si pustíme, držte vlnu a rozvíjte se, Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Píseň Scars od Papa Roach vyšla v roce 2004. Pro kapelu, kterou měli posluchači spojenou hlavně s tvrdší muzikou, to byla docela změna a vyplatila se, protože skladba Scars nakonec vystoupala až na 15. místo amerického žebříčku. Frontman Jacoby Shiddix ji napsal po hodně temném období svého života a taky jedné divoké noci v Las Vegas, po které skončil v nemocnici. Zároveň tehdy řešil kamaráda, kterému se snažil pomoct, jenže postupně mu došlo, že nemůže zachraňovat někoho, kdo o tu pomoc vlastně vůbec nestojí. Scars tak byla pro Papa Roach dost zásadní věcí. Ukázala úplně jinou stránku skupiny a Jacoby později přiznal, že právě tahle skladba jim otevřela dveře k mnohem širšímu publiku.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Instagram Európy 2 je plný hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Európa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Když uvidíte Albert,
0: kam chodí víc než 100 tisíc lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutrální. Jenom zatím vyčkávají, na kterou stranu se přidám já.

0: kde to stojí.
1: Taky v neděli sledujeme dopravní situaci. Postojte si na D1 ve směru z Brna do Prahy. Nesouvislé kolony jsou od 40. kilometru v okolí Divošova a fronta se sune až ke Šmejkalce na 23. kilometr. D1 pak vázne na pár minut v obou směrech na průtahu Brnem. Silnější provoz je i na trojce, a to na trase do Prahy u Benešova. Zpomalíte i před Cenohraby. No a nárazově se tvoří kratší fronta i od Českých Budějovic mezi Boticemi a Olbramovicemi. Více aut se vrací do Prahy, čekejte tady silnější provoz na příjezdech do metropole. Aktuálně Štěrboholská spojka směrem k Průmyslové vás drží na 5 až 10 minut. Tolik ze silnic, ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ještě před pár lety to vypadalo, že kdo chce mít do budoucna klid, měl by hlavně umět s počítačem. Teď se ale část mladých začíná dívat úplně jiným směrem. Například ve Velké Británii roste zájem o profese, které jen tak nějaký algoritmus nevezme. Například knihařství, kovotepectví, stavba lodí, výroba kostýmů nebo třeba i divadelních rekvizit. Zkrátka práce, u kterých nestačí jenom sedět před monitorem a něco zadat. Musíte mít cit v ruce, zkušenost a hlavně umět něco skutečně vyrobit. Zájem je přitom tak velký, že na pár učňovských míst chodí stovky přihlášek. Část mladých dokonce říká, že po letech u obrazovek chce dělat něco, u čeho na konci dne opravdu uvidí výsledek svojí práce. Takže možná nakonec nebude nejistější kariéra ta digitální. Ale ta, u které vám umělá inteligence maximálně poradí. A kladivo stejně budete muset držet sami. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
3: Romantickou komedii Dokonalý den o životních volbách a náhodných setkáních natočil režisér Jiří Matoušek, který před 2 lety debutoval snímkem Prázdniny s Broučkem. Do road movie, odehrávající se během jediného dne, obsadil Vladimíra Polívku, Kateřinu Marii Fialovou, Terezu Kostkovou a Marka Taclíka.
4: Debila, to byla pantofla z Turecka!
3: Příběh Dokonalého dne se točí kolem Anny, která míří na důležitý pracovní pohovor.
5: Víte, já docela pospíchám.
6: To je zajímavé. Za 30 let, co dělám tuhle práci, se to zatím ještě nikdy nikomu nehodilo.
3: Její dokonale sestavený plán dne ale dostane hned z kraje trhlinu v podobě poruchy auta. Na pohovor proto pokračuje vlakem a právě tady jí do cesty vstoupí bezprostřední Eda.
7: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: S Edou dostane pořádnou lekci spontánního života. Stráví spolu dokonalý den plný vtipných momentů, trapasů a následně noc plnou vášně.
7: Většinou holka na prvním rande o svých rodičích je vyprávět.
5: Tohle je rande?
7: Moje.
5: Je?
7: Jo, máš kytku.
3: Po ní ale přijde ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu, Anna má brzy odcestovat do Kanady a v práci oni projeví zájem Elis. Pravý opak Edy.
7: Věděli, že to pro tebe nic neznamená.
5: Nezaměnám.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Dokonalý den je Evropa 2.
1: Evropa 2. 8.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
2: Dobrý podvečer. Češi výrazně omezili nákupy na levných asijských e-shopech. Počet zásilek klesl po zavedení nového cla. Od listopadu se navíc cena balíčků ještě zvýší. Evropská unie bude za každý z nich vybírat další poplatek ve výši 2 eur, tedy kolem 50 korun. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené 17, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Tienem 2-3 na sety.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste právě na cestách, pozor na dálnici D1. Na 255. kilometru ve směru na Prahu máme odstavenou dodávku. Další komplikace jsou aktuálně na D5 ve směru na Plzeň, a to na 62. kilometru, kde máme odstavené vozidlo po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se drží do 24 stupňů Celsia. Zítra pak bude polojasno až oblačno. Od západu přechodně očekáváme zataženo, může slabě pršet. Později odpoledne a zejména na večer očekáváme, že se vyjasní. V průběhu dne pak naměříme maximální teploty do 26 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste s Evropou 2 a na svém startuje Music Chart s Bobem Švarcem.
1: Několikrát se mi to teď v poslední době stalo, že na našem webu Evropa2.cz mě zaujal hned titulek. Čili ten, kdo nám je tady píše, tak by si zasloužil pochvalu, protože přesně tenhle účel titulky mají. No tak jsem teda rozkliknul hned několik těch článků se zajímavými titulky a tím pádem vám můžu říct spoustu informací. A už takhle na začátek dnešní hitparády například vám můžu sdělit, co na sebe prozradil Harry Styles. Takže Harry Styles prý po každém vystoupení míří rovnou do sprchy. A to proto, že mu ta sprcha pomáhá symbolicky ze sebe smít energii a emoce spojené s pódiem. Po každém koncertě prý dodržuje tenhle jednoduchý rituál, který mu údajně dopomůže k tomu, aby přepnul z role světové popové hvězdy zpět do běžného života. Podle Harryho Stylese sprcha představuje způsob, jak ze sebe symbolicky smít všechno, co právě prožil před publikem. Na začátku kariéry se ale přitom snažil právě tenhle intenzivní pocit po vystoupení udržet co nejdéle. Postupem času nicméně zjistil, že je pro něj lepší nechávat ho odeznít. Kontrast mezi pódiem a okamžiky bezprostředně po koncertu popsal jako kontrast velmi výrazný. Ještě před několika minutami stojí před tisíci fanoušků, následně je sám zákulisí. Po sprše se podle svých slov ocitá nahý v tom nejzranitelnějším téměř dětském stavu. Takže, když to shrnu, Harry Styles nám řekl, že se po koncertě jde umejt. Super. I když je teda fakt, že tím vlastně se opravdu tak trošku vrací, jak to tam už říkal, mezi běžnou populaci, protože tenhle rituál se sprchou si myslím, že děláme úplně všichni. Třeba i dělníci po osmičce u pásu se jdou osprchovat. A je to dobře, jak u Harryho, tak u dělníka. Tak tolik hygiena i psychohygiena a teď už hitparáda, naše Evropa 2 Music Chart, 34. vydání roku 2026 s Bobem Švarcem, no a samozřejmě i se skvělou hudební nabídkou a platí to hned i pro tu první dnešní soutěžní novinku. Tak tady jsou Martin Garrix a U2. Let's go! Evropa 2, Music Chart.

Před týdnem Future Hit, dneska už soutěžní novinka číslo 1. No a protože jsme to právě už před týdnem slyšeli, tak už jsem se od té doby sklidnil, už to tolik neprožívám, že to je spojení za mě takové nezvyklé. Na jedné straně DJ Martin Garrix a na straně druhé legendární rocková kapela U2. No a navíc ta jejich spolupráce to není první, už se potkali v roce 2020 Martin Garrix a U2 a to při práci na skladbě We Are The People. Možná si na ní vzpomenete, byla to oficiální hymna mistrovství Evropy ve fotbale 2020. To bylo ovšem to mistrovství, co se konalo v roce 2021 kvůli covidu. Nicméně ta jejich spolupráce evidentně fungovala, takže prý od té doby pracovali na téhleté nové skladbě s názvem Fireflies a člověk by možná trošku čekal, že se rockeři z U2 nechali vtáhnout do elektronického světa Martina Garrixe a stal se paradoxně pravý opak. Žádný typický EDM nájezd, žádné čekání na obří festivalový drop, ne, rovnou se ozve typický vokál Bonovoxe a spíš to vypadá, že naopak Martin Garrix se trošku držel stranou. Tady ta skladba tak zároveň se dá považovat tak trošku i za ochutnávku z toho, co U2 chystají, protože prý po 9 letech tak začínají představovat novou desku, čili kdo máte rádi U2, tak i na tohle se můžeme těšit. Možná i tady u nás v hitparádě, kde ale zatím máme U2 dohromady s Martinem Garrixem jako novinku číslo 1. No a jdeme rovnou na novinku číslo 2, připravena je a tím pádem připraven i Fastboy.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla soutěžní novinka číslo 2. A já teď mám vlastně dvě možnosti. Buď můžu dělat, že to, co jsem řekl v závěru toho minulého vstupu, tak bylo správně a já vím, jak se z toho když tak dostat, a nebo můžu přiznat, že jsem se zase nechal zmást tím názvem Fastboy. Já jsem řekl, že připraven je Fastboy, což, jak říkám, se dá opsat třeba tím, že řeknu projekt Fastboy. Jo, připraven je projekt Fastboy a nikdo by nic nepoznal. Ale já se přiznám, že jsem se zase nechal prostě zmást. Vidím Fastboy, říkám si, a to bude jeden Fastboy, rychlý kluk, tak připraven je Fastboy a oni jsou to kluci dva. A sice Lukas a Felix, berlínské duo, kteří tímto představili světu prý zatím svůj nejpozitivnější track s názvem Music Sounds, track, který má asi vše, aby se v rádiu líbil, ale samozřejmě ještě to necháme na vás, na vašem hlasování na Evropa2.cz. Každopádně píseň je prý inspirována láskou těch dvou berlínských muzikantů k zemím, jako je Itálie nebo Řecko. Je to single jako ušitý pro teplé letní noci, taneční parkety pod širým nebem a road tripy a nekonečné dny u moře. Prostě to všechno, na co teď už můžeme jenom vzpomínat. A těšit se samozřejmě na příští léto. Tak novinka číslo 2. Předtím, než otevřeme top 20, a to děláme právě teď, tak rovnou pojďme od 20. místa na žebříček, jako vždycky. No a 20. je pro dnešek Luis Capaldi. A tady ho máte.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. 20. Luis Capaldi, to už je v tuhle chvíli vlastně minulost, protože tohle už bylo místo 19. Já jenom upozorňuji znova na to, že právě Luis Capaldi pro dnešek je 20. S ním jsme ten žebříček otevřeli. No a pokračujeme místem 19. a na něm novinka z minulého vydání. Rieb a Nathan Nicholson. Takže díky vašemu hlasování rovnou můžu říct, že novinkám se dařilo. Dívám se tady na to. Ne teda ale všem, protože z těch 4 možných tak postoupili 3. To znamená, že jedna se vám až tolik nelíbila. Nebudu prozrazovat, která. Už víme, že Rieb a Nathan Nicholson tak ti vaším hlasovacím sítem prošli. Samozřejmě hlasovat můžete i do toho aktuálního vydání. Jestli posloucháte nedělní reprízu, tak můžete klidně už teď hned kliknout na europa2.cz a zahlasovat. Jestli posloucháte čtvrteční premiéru, je potřeba počkat do 20. hodiny, to znamená do úplného závěru. A v tu chvíli je ten čas, kdy spouštíme hlasování, které trvá potom do následujícího úterý. Dneska si to myslím ještě řekneme, kdyby náhodou jste to ještě nevěděli. Taky si ale pojďme říct, jak to teda vypadá v žebříčku dál, když tohle byl 19. Rieb a Nathan Nicholson. Pojďme na místo 18. Na něm Martin Garrix a Ed Sheeran. Není to tak dlouho, co právě o Martinu Garrixovi a vlastně i o té skladbě s Edem Sheeranem byla řeč, tak pojďme se k ní za chvilinku vrátit na 18. místě po kratičké pauze. Stejně jako pro vás tady chystám spoustu zajímavostí, takže určitě se vyplatí vydržet.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
7: Není odpoledne jako odpoledne.
8: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
7: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
9: To v těch dlouhodobých vztazích pracovní bývá.
7: Odpoledne, kdy se dějou věci.
9: Tak Zorko, tady to se zapila. To je vražda humoru napsala.
7: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
10: Ježíš, to je trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáš, to je trapný, opravdu.
7: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
9: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
7: Ty největší hvězdy našeho

0: posluchači, jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Na 17. místě se za chvíli s hitparádou Music Chart na Evropě 2 po 7 týdnech bude loučit Dermot Kennedy. Teď ale Miley Cyrus. To je právě jeden z těch titulků, co mě zaujal u nás na webu Evropa2.cz. Mě to tam úplně praštilo do očí, že prý Miley Cyrus si změnila jméno a láká na novou hudbu. Tak jsem to hned rozkliknul, ten článek, a prý teda nová éra Miley Cyrus je tady. Zpěvačka si změnila své umělecké jméno, a to na pouhé Miley. Prostě odstranila příjmení. Všechno prý nasvědčuje tomu, že jde o součást kampaně k jejímu chystanému albu. Miley Cyrus tu změnu provedla v pondělí na sociálních sítích, tam smazala své příjmení, stejně se pak prezentuje na billboardech a plakátech, které visí prý doslova po celých Spojených státech, a příznivci zpěvačky můžou tyhle plakáty najít i uvnitř tiskovin. Proměnou potom prošla taky oficiální webová prezentace Miley Cyrus, původní web MileyCyrus.com, tak nyní okamžitě člověka přesměruje na MileyOfficial.com. Stránka je pak laděna do červené barvy. Čili se zdá, že Miley se rozhodla odstranit slavné příjmení Cyrus ze svého uměleckého jména, a to úplně, ale možná taky prý je druhá varianta ještě, že se prostě jenom ta její 10. studiová deska bude jmenovat Miley. S tím, že spekulace zatím hovoří o termínu vydání na podzim. O chystaném albu promluvila Miley Cyrus zatím jenom v rozhovoru pro jeden magazín, tam podle svých slov uvedla, že tohle album je milostným příběhem, milostné příběhy ale nikdy nejsou jednorozměrné. Albem se vine romantická linka, ostatně tomu tak bylo i na mých předchozích deskách, protože vždy bylo odrazem toho, kde jsem se právě nacházela. Tohle je ale výjimečné tím, že ten pocit se mnou zůstal napříč několika životními etapami, uvedla Miley Cyrus, teď už jenom Miley. V souvislosti s připravovanou deskou se pak objevily spekulace o následující koncertní sezóně. Zpěvačka ale údajně neplánuje turné, ale měla by se zúčastnit hned několika festivalů. Takže samozřejmě čekáme účast i na některém českém hudebním festivalu. Miley nebo Cyrus, to je jedno, prostě přijeď.

Za námi Dany v hitparádě Music Chart na Evropě 2, Dany na 16. místě, naopak před námi na místě 15. Loreen. Nicméně jdeme teď na úplně jinou zpěvačku, a to na Dolly Parton, legendární hudební osobnost, která nedávno zemřela, mluvili jsme tady o tom, přece jenom už je to pár dní. Smrt téhle americké královny country tak zasáhla celý hudební svět. Zpěvačka odešla ve svých 80 letech, podlehla těžké nemoci, ale odkaz, který po sobě tahle autorka a interpretka zanechala, tak si představte, že počítá i s budoucími aktivitami, u kterých samozřejmě Dolly Parton už nebude fyzicky přítomna. Podle tiskového prohlášení jejího manažera se svým týmem Dolly Parton připravila něco jako mapu projektů, které budou postupně zveřejňovány až teď po její smrti. Milovala vidět, jak se její sny stávají skutečností, a těšilo jí vědomí, že její práce přináší lidem radost, uvedl její manažer a dodal, že spolu s kolegy zajistí, aby se její zatím nerealizované sny a plány naplnily. Takže už za několik měsíců bude na Broadway k vidění muzikál Dolly, A True Original Musical, který bude oslavou života i kariéry Dolly Parton, která se na něm podílela jako autorka hudby, textů a taky jako producentka. Ta předpremiéra bude v prosinci, ale oficiální premiéra pak proběhne 19. ledna příštího roku. To znamená v den, kdyby Dolly Parton slavila 81. narozeniny, ale možná ještě zajímavější událost se plánuje na den jejich nedožitých stých narozenin, to znamená 19. ledna 2046. V tento den má být totiž otevřena schránka s její úplně poslední písní, která vyjde a bude se jmenovat My Place in History a zatím je teda uložená v Mece Country ve státě Tennessee. Skladbu natočila Dolly Parton v roce 2015 ve svých 69 letech. K nahrávce na CDčku přiložila i CD přehrávač, aby prý zajistila, že lidé budou mít možnost si v takto vzdálené době píseň přehrát. Původně doufala, že by se otevření schránky mohla dožít. To se nakonec nestalo, ale minimálně my se můžeme těšit na to, že si tuhle tu píseň poslechneme v tom roce 2046. Tak musím říct, že z tohohle mě jde úplně mráz po zádech, protože tenhle ten způsob uvažování, jakože myslet na to, co bude, s uměleckým odkazem, až dotyčný umělec tady nebude, to teda klobouk dolů. Kovbojský klobouk, smekám před Dolly Parton, a obdivuju tuhle profesionalitu. Tohle je profesionalita až za hrob. Evropa 2 Music.

Robin Schulz a Burbs jsou ti, co je uslyšíme na 14. místě v hitparádě Music Chart na Evropě 2, ale až po prvním dnešním Future hitu. A s ním je tady Adonis, který přepíná do angličtiny a představuje novou skladbu Cherry on Your Cake. Energický letní single plný slunce, spontánních dobrodružství a sladkého závanu třešní. Návrat k angličtině prý není náhodný, zpěvák, kterého si dodnes můžeme pamatovat jako vítěze zatím poslední série Superstar, nebo taky jako reprezentanta České republiky na soutěži Eurovision Song Contest, tak oznámil už dřív vydání dvou desek, jedné ve slovenštině, druhé v angličtině. Ačkoliv spolu oba projekty tematicky nesouvisejí, podle Adonisových slov jsou to úplně jiné světy a nedávalo by smysl mít je na jednom albu, tak obě alba vyjdou už letos na podzim a Cherry on Your Cake se tak stává posledním singlem před vydáním obou připravovaných desek a je to moje asi zatím nejpozitivnější skladba. Baví mě její nadlehčenost jak v projevu, tak i v textu a celkovém významu. Cherry symbolizuje pozlátko, které člověk přináší do vztahu a chce ho s druhým sdílet. Nechce ho mít jen pro sebe a takhle si představuji i svůj romantický vztah. Mít po boku někoho, kdo má vyšlapanou svou vlastní cestičku, ví, co od života chce a ten zbytek je pomyslná smetana nebo třešnička na dortu, kterou můžeme sdílet, říká Adonis. No tak, kdo chce, tak tady je možnost ochutnání Adonisových třešní. Evropa.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a dlužím vám informaci teď k tomu, co doznělo. 14. místo Robin Schulz a Burbs a je to pát týdne. Minulé byly na 6. místě, dneska pát právě na to místo 14. No, stane se. Nicméně, aby teda se něco podobného nestalo třeba některému vašemu favoritovi, tak pro jistotu zase návod, jak hlasovat, stačí kliknout k nám na web Evropa2.cz mezi čtvrteční 20. hodinou, kdy hlasování spouštíme, a následujícím úterním polednem, kdy se to hlasování naopak uzavírá. A v tomto čase každý den můžete jednou dát někomu hlas a tím se stát součástí velké rodiny posluchačů a voličů, což zní divně, takže radši prostě posluchačů a hlasujících posluchačů tady k nám do Music Chart. A protože někteří z vás už to dělají, že hlasují a hlasovali i v tom uplynulém týdnu, tak rozhodli, že teď si dáme na 13. místě dvojici Mark Dan a Raymond, pak na místě 12. Miraj a bude i loučení po 7 týdnech, a to na místě 11. s Milesem Smithem.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Kdo až teď přišel, kdo až teď se připojil a je smutný, že nestihl první hodinu dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, tak nemusí si zoufat, protože jednak celá jedna hodina je ještě před námi a navíc já tu první hodinu za chvilinku zrekapituluji. První hodinu 34. letošní Music Chart a nebo taky 697. celkově. A zatím jsme teda za tu hodinu zjistili, jak to vypadá od 20. po 11. místo, tak takto. 20. Luis Capaldi, na místě 19. novinka z minula, Rip a Nathan Nicholson, Martin Garrix a Ed Sheeran, potom na místě 18. Na 17. pozici jsme se loučili po 7 týdnech s Dermotem Kennedym, Dani 16. místo, Lauryn potom 15. na místě 14. to je pát týdne, Robin Schulz a Verbs se propadli ze 6. na 14. místo 13. obsadili Mark Dana a Raymond Mirai 12. a místo 11. bylo taky loučení po 7 týdnech, rozloučil se s námi Miles Smith. Tak pojďme přivítat naopak některé nováčky. Novinka číslo 1, Martin Garrix a U2. To už jsme slyšeli hned v úvodu dnešní hitparády, potom taky jsme slyšeli novinku číslo 2. To jsou Fastboy. No a novinka číslo 3 a novinka číslo 4 tak jsou na řadě právě teď. Tak začneme tou třetí soutěžní novinkou a proto právě teď jsou tady Giant Rooks.
0: Evropa 2 Music Chart.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla soutěžní novinka číslo 3 od kapely Giant Rooks. Oblíbená indie rocková kapela z Německa tak se vrací s novým intimním a zároveň euforickým trackem Slow Dance for a Minute, tak se jmenuje, a možná si někteří vzpomenete, že vlastně Giant Rooks už se vrátili k nám do hitparády před týdnem, protože před týdnem jsme tady tuhle věc měli jako future hit mimo soutěž. Dneska teda už je to novinka soutěžní, skladba o touze udržet jediný okamžik navždy, i když víte, že je to nereálné, takhle o ní mluví tito hitmakeri z Německa. Píseň zkoumá touhu ponořit se naplno do přítomnosti a plnými doušky si vychutnat blízkost ve světě, který se nikdy nepřestane točit. Tak to je myšlenek, že teď mě se úplně všechno točí v hlavě. No a točili teda i Giant Rooks novou desku, tak právě tenhle ten single vyjde na novém albu, které vyjde v pátek 16. října. Deska If Heavens Exist, This Might Be It. Můžete se na ní těšit, jestli máte rádi Giant Rooks. Stejně jako teď se ale můžeme všichni těšit na poslední dnešní soutěžní novinku, novinka číslo 4, a tady je s ní Benson Boone.

tuto chvíli už známe všechny soutěžní novinky v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2. Tohle byla novinka číslo 4 a americký popový fenomén a držitel hned několika platinových ocenění Benson Boone. Ten vydal svou první letošní novinku s názvem The Time of My Life, skladbu, která zachycuje tíživý pocit odcizení, když se člověk v životě posouvá dál bez někoho, o kom byl přesvědčen, že po jeho boku zůstane až do úplného konce. No, tak to nezní úplně optimisticky, tak pojďme se naopak podívat na optimisticky vypadající kariéru Bensona Boona. Ten se celosvětově proslavil megahitem Beautiful Things z jeho dvakrát platinového debutu. Jeho největší úspěch je právě to, že tato skladba se stala nejstreamovanější věcí na světě za rok 2024 a oficiální videoklip tak překonal hranici 1 miliardy shlédnutí na YouTube. Takže už jenom miliarda hlasů od vás na Evropa2.cz a Benson Boone bude mít splněno. Nicméně samozřejmě, co se týká toho hlasování, tak nejenom pro Bensona Boona a novinky, ale obecně pro všechny, kteří jsou tady u nás v žebříčku, můžete hlasovat pro ty, co už jste slyšeli, ale i pro ty, které teprve uslyšíte právě teď v první desítce, do které pomalu míříme, a to rovnou s 10. místem, kde jsou pro dnešek Kecaj.

0: V hitparáde Music Chart na Evropě 2 teď rychlé shrnutí posledních minut a zároveň i nástin toho, co nás čeká v nejbližších minutách. Takže na 10. místě to byly Kecaj, teď na místě 9. Sombr, s tím, že tady bych možná mohl poznamenat jenom jako takovou zajímavost, že Sombr se pomalu chystá do České republiky na svůj zatím největší koncert 19. května příštího roku. Jestli Sombra máte rádi, tak tohle datum si určitě napište. Nicméně zpátky k žebříčku, zpátky k hitparádě, za chvilinku totiž po Sombrovi a po kratičké pauzičce, tak nás na 8. místě čeká po 7 týdnech loučení s tou poměrně náročnou partou na výslovnost Užel, Imel Angel a Ultranaté. No tak, zas tak těžký to není. 8. místo za chvíli po 7 týdnech naposledy. No a potom už hudební zpátečka a jestli jste připraveni vzpomínat opravdu hodně, tak jste tady správně, protože se podíváme na žebříček z roku 2007. Tak já myslím, že to je ta nejlepší pozvánka.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2, za chvilinku 7. místo a Illinium a Ellie Goulding, což znamená, že na tom 7. místě je jedna z úspěšných novinek z minula. Nicméně od novinek současných teď pojďme na chvilinku do dávné minulosti. Je tady hudební zpátečka, která nás dnes zavede do začátku září roku 2007. To je 19 let, přátelé. Já jako na to musím upozornit, že to je opravdu dlouho, 19 let. No a my tady teď vlastně od téhle sezóny s mým drahým kolegou a zároveň nadřízeným Jirkou hrajeme takovou hru, že vždycky jsem ty hudební ukázky z hudební zpátečky vybíral já. Tak teď se střídáme. Čili dneska, jestli se vám to bude líbit, tak je to samozřejmě pochvala pro Jirku. Jestli se vám to líbit nebude, tak opět musím říct u kolegy, u Jirky, si stěžujte. A dokonce on se asi nemohl rozhodnout, já vždycky dávám teda 3 ukázky, on mi tady rovnou označil 4. Ale tak proč ne? Tak pojďme začít 18. místem před téměř přesně 19 lety. Možná si vzpomenete kapela Hello Goodbye a jejich skladba Here in Your Arms.

Teda baví mě, že jsme se s Jirkou nějak nedomlouvali a přitom já bych tohle určitě jako ukázku pustil taky. 18. místo a Hello Goodbye, jdeme dál. Na 12. místě byly Killer Pilze. Entschuldigung, ale já mám němčinu rád, to už jsem tady několikrát na sebe prozradil, takže asi i tohle bych pustil. No a stejně tak i 11. Veronu.

0: No a teď už rychle k vítězům. Takže 7. září roku 2007 před 19 lety hitparádu na Evropě 2 vyhráli My Chemical Romance.
1: Evropa 2 Music Chart. Hudební spát.

0: V dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 už máme za sebou 6. místo, a to znamená i sestavu Alesso a Pendulum. Naopak před sebou máme místo 5. a to je pro dnešek loučení. Po 7 týdnech se loučí Eva Farná. Nicméně ještě taky musíme splnit povinnost a dát druhý dnešní Future Hit, s tím, že ale vzhledem k tomu, že už dneska toho času není tolik, a taky vzhledem k tomu, že za týden si tady tuhle novinku nabídneme ještě jednou, už jako novinku soutěžní, tak to vemu velmi rychle, velmi stručně. Je to nová věc od kapely The Script, což je kapela známá, ale jak to tak někdy bývá i mezi známými lidmi, tak je vždycky někdo, kdo je ještě o malinko známější a koho třeba i ten známý člověk nebo známá kapela obdivuje. Tak The Script jako své tak trošku idoly mají kapelu Oasis. Čili tahle ta novinka od The Script je vlastně takovou poctou pro Oasis. Tak si ji vychutnejte a za týden si povíme více.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: se blíží finále dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, protože tohle bylo čtvrté místo a Sara C a Martin Harich. No a na těch předních pozicích dnešních tak došlo k docela zajímavým posunům. Jednak třetí místo je úspěch pro Normu Jean Martin. Je to i šplh týdne. Před týdnem místo 11, dnes místo 3. Norma Jean Martin. No a potom i místo 2. tak si zaslouží naši pozornost, protože tam se dostala jedna z minulých novinek. Je to tím pádem i novinka nejúspěšnější. Za chvilinku zjistíme, která to je. Teď ale ještě rychle jedna novinka zahraniční, dokonce i ze zahraniční hitparády z British Big Top 40 na 33. místě. Je tam jako novinka nová věc od Olivie Rodrigo.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Start na Evropě 2, protože opravdu už jenom poslední minutky zbývají a už si jenom po závěrečné rekapitulaci dáme první místo. 34. letošní 697. hitparáda celkově dopadla takto. Vypadly od minulé Bere, taky David River a taky Annika Iris po maximálních 7 týdnech, ale Jazzy a Chris Lorenzo, novinka právě minulá, tak se vůbec do dnešního žebříčku nedostala. Tak samozřejmě novinkám se tohle stát někdy může, ale těm dnešním to nehrozí, protože z toho dnešního žebříčku, z dnešní top 20, tak 4 písně automaticky po 7 týdnech vypadnou, takže novinky mají postup jistý. Ale neznamená to, že byste jim nemohli dát hlas, třeba byste byli rádi, kdyby jedna z nich se dostala až na vrchol. Proč ne? Novinka číslo 1 Martin Garrix a YouTube, novinka číslo 2 Fastboy, novinka číslo 3 Giant Rooks a novinka číslo 4 Benson Boone. No a dostanou se teda do téhle společnosti, když pomineme ty 4 písně, které vypadnou. 20. místo Luis Capaldi, místo 19. novinka z minula Ariep a Nathan Nicholson, Martin Garrix a Ed Sheeran, místo 18. na 17. pozici loučení po 7 týdnech pro Dermota Kennedyho, Dany 16. místo, Lauryn 15. na místě 14. 5 týdne pro Robina Schulze a Burbs, 6. na 14. místo, 13. Mark Dana a Raymond, Mirai 12. na místě 11. taky loučení, loučí se po 7 týdnech Miles Smith, 10. místo Kecaj, místo 9. Somber, na 8. místě je to taky loučení, Užel, Imel Angel a Ultranate, místo 7. další úspěšná novinka, Illinium, Ellie Goulding, Alesso Pendulum, to už je místo 6. ještě jedno loučení po 7 týdnech, Eva Farná na místě 5. nás opouští, místo 4. obsadili Sarah C a Martin Harich, Norma Jean Martin, to už je šplh týdne, z 11. na 3. místo 2. nejúspěšnější novinka z minula, Slávek Fam a Paulie Garant, no a místo 1. beze změny zase jsou tam Post-it. Tak tomu říkám jedinou věc, proč ne? Je to jenom o tom, jak vy hlasujete u nás na webu Evropa2.cz a jestli to takhle chcete, tak to takhle máte. Tak do příště třeba to budete chtít zase jinak, nebo stejně je to na vás. Evropa2.cz, tam se hlasuje, no a vždycky ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. hodinou si společně můžeme dát výsledky a bude to tak zase i za týden. Tak zatím ahoj. Evropa 2 Music Chart. Umírám, celý se klepu.

0: Evropa 2 začíná nedělní brzda. Dneska má svátek Boleslav. Mladá, stará, střední. Tak hoši, já vám taky přeju hezký večer, abyste věděli. A všem posluchačům.
1: Tak to si milej kluk.
2: Já ti taky přeju, to víš, že jo?
0: Jak by vypadal váš nejhezčí možný večer, který byste si mohli naprogramovat? Co byste chtěli dělat?
1: Já bych to musel rozdělit jako profesně a osobně, ale profesně vím. Já bych chtěl jednou večer, kdy půjdu na premiéru svýho filmu.
0: Hezky. Hele, já předpokládám, že ten film by měl být dobrý.
2: Já se obávám, že se to klidně může stát.
1: To neříkám, ale jako táž se mě na hezký večer pracovní. Tak.
0: A ty, Vojti?
2: Hele, mě tady dneska hezky třeba, už je s váma.
0: Máš to doma dusný, jo, teďko?
2: Ne, nejsou doma.
0: Jo, doma.

0: Evropa 2, dnešní brzda a my se pojďme vrátit pár dní zpátky, kdy Arny režíroval klip. Hudební klip. Pojď.
1: Ano.
0: Byl
1: to klip tady našeho kamaráda Vojtána.
2: Ano.
1: Já nevím, kolik toho můžeme prozradit. Byl to klip s Ester Kočičkovou, to jo, asi můžeme říct.
2: Na písničku Máma je nejvíc, která jako už vyšla, takže to není úplně tajemství. My jsme točili klip, bylo to úplně úžasný, byli tam Nastyho rodiče, si můžu prozradit, jo, Arny režíroval, takže to byl krásný zážitek. Akorát jsme řešili pro Ester kostým a s Ester to může být komplikovaný, nicméně...
0: Ester Kočičkovou.
2: A Nastyho úžasná žena mi půjčila vlastně boty pro Ester a půjčila mi i takový dva kabátky jako na výběr. Ano. My jsme přijeli na místo, já jsem jí strašně jako poděkoval ženě, že jo, Nastyho, a říkal jsem, že to budu střežit prostě jako oko v hlavě. Dojeli jsme na místo klipu, Ester to samozřejmě nepoužila a já si říkám, hlavně to tady nesmím zapomenout a nesmím to někde ztratit. Takže rovnou jsem to šel odníst do auta a pověsil jsem to na zadní sedadlo, jak tam máš ty háčky, jako, tak jsem tam prověsil ty. No a jel jsem. No a pak se mi stalo, že jedu po dálnici, hoši. Prdnul jsem si.
0: Celý je to trapný.
2: Nechytlo to, takže prdnul jsem si a tak jsem stáhnul všechny okýnka, abych vyvětral. A jenom vidím...
1: Vlastně má vykonaný oči a čeká, kde skončily smrčky.
2: Jak oba kabátky letí z mého vozu na vůz za mnou, což není taková sranda. Jeden ulít naštěstí někam do strany a jeden líznul trochu střechu tomu autu. Tak jsem jako počkal, dojeli jsme se, on mi ukázal, že jako dobrý a já jsem musel zavolat Nastyho ženě, že kabátky, o které jsem se staral jako o oko v hlavě, mi vylítly v oknem na dálnici. Je mi to strašně trapný, poprosil jsem tvoji ženu, aby si koupila něco a vlastně jsme to mohli vyvážit. Řekl jsem, jak to bylo a ona naštěstí, to je tak debilní, že se začala smát a neseřvala mě.
0: Takže... Já se bál, že řekla, já to znám od mýho manžela.
1: Já bych tomu jenom dodal, jak to celý začalo, než Vojtáno přivez ty kabátky. Já byl na místě ve správný čas, samozřejmě s předstihem, jakým dobrým zvykem. Za půl hodiny volá Vojtáno, já jsem v zácpě, jo, ale jako fakt zacpaný všecko. Jo, a takhle, kameraman taky, jakoby, jo. A za další 20 minut volala Ester. No, tak hele, jako já jsem zaspala, no. Tak já nevím, kdy jsem tam dostanu, prostě.

0: opět ladíte a stále ladíte dnešní brzdu při neděli a můžete být součástí, takže 257-408-888 je číslo sem k nám do studia. 257-408-888 a kdo by chtěl vybrat čtyři slova, které ho napadnou, tak budeme poctěni, protože my z toho složíme tři básně, které záhy zazní po dvou písních, které
1: budou následovat. Tři básně po dvou písní o tří komiků a každý jednu.
0: Jo.
1: Dramatika na mě, ne? Docela.
0: Hezky. Arny, dokázal bys si zopakovat naše telefonní číslo sem k nám do studia?
2: Já jsem si ho teď napsal.
1: No a dokážeš to?
2: Takže 2, 5, 7.
0: Ne, 2, 5, to je jedno, nech to bejt.
3: Jak ne? Ahoj. Ahoj, kluci.
2: Čau.
0: Jak se máš?
3: Mám se dobře, mám trošku rýmu. Ale ula, že jsem se dovolal, konečně.
0: Je, to bychom si rozuměli, to mám taky.
1: Nasťák má taky rýmu, to jsem dovolal to velmi správně. Jak se jmenuješ, prosím tě? Nebo jestli jsi to řekl, tak promiň.
3: Jmenuji se Ondra.
1: Čau, Ondro.
3: A přezdívku mám Rolda.
2: Rolda je přezdívka, jo, proč?
3: Protože mám příjmení Roland.
2: Jo, jo, nehraješ fotbal. Roldo, nehraješ fotbal.
3: Ne, nehraju fotbal.
0: Jo,
3: jezdím
0: si jest
3: na divoký vodě.
0: Hezky.
1: Jako závodně vyloženě.
3: Ano, závodně.
1: Hezky.
2: To je náročný sport fyzicky, ne? Asi dost.
3: Ano. Musíte trénovat, ale já už jsem to tak trošku pověsil na hřebík.
2: Tak to jsme...
3: Tady s naším mladým přírůstkem.
2: Jo, to je
1: jo, jasně.
2: To máme stejně, já jsem jezdil sjest na divoký vodce.
1: A už to taky pověsil. Kvůli přírůstku
2: to už to taky zapomněl.
0: Jakmile se začal dělat na břiše přírůstek, tak to vynechal. Tak po čtyři slova, jestli tě můžeme poprosit, Roldo.
3: Tak já bych dal rozhodně rýma.
1: No, jasně.
3: Pak
0: chápu.
3: Krkonoše, protože jedeme z chalupy.
2: Ano. Dej tam něco z toho svého sportu, nějaký pojem třeba. Udělej nám to těžký trošku.
0: Eskimák.
2: Ne ty.
3: No, eskimáka dáme.
0: Já pardon, já jsem si šel, manželka to tam šeptá.
1: Jo, někdo tam radí.
3: Jo.
0: Nějaká eskimačka.
3: No a když jste to ještě z našeho sportu, tak ještě dáme čelo, to je když dáš prostě v té plné rychlosti třeba na špindlu. Když se jede soutězka, tak když dáš ty plný rychlosti tu pumelici do toho šutru a ta lojce z 20 kg z 30 zastaví na nulu. Jo. A zaříznou se ti ty kurty do těch nohou.
1: Já se lek, co se ti zařízne.
0: Kurt Cobain.
2: Tak tohle ne, jsem taky, když jsem jezdil tu vodku, tak jsem čelo taky párkrát viděl.
3: A říká se tomu čelo proto, protože já jezdím na single kánoji, jezdím sám a mám jenom pádlo na jednu stranu.
0: Jasně.
3: Ale kajakáři, ty, který mají ty dvě pádla, mají jedno pádlo a dva listy,
0: jasně,
3: tak ty, když dají to čelo, tak ty normálně to buď vyrazí zub, ty jedničky, anebo si zatykneš to čelo jako do té paluby.
2: To je jak na autodromu, když dáš čelo vlastně.
3: No,
0: všude stejný. Když dostaneš čelo od někoho, tak to je to samý.
1: A jedno, jaký máš pádlo.
0: No, na jaký straně. No tak ale, díky moc, za dvě písně to tam máš.
3: Tak jo, díky moc, kluci, budu se těšit. Čau.
0: Čau. Paši, přiznejte se, kdy jste naposledy jeli na kajaku.
2: Jak naposledy?
1: Máš se to jestli vůbec a řeknu, že ne.
2: No, řeknu, že ne.
0: Ještě ne, ještě je to před váma
2: teprve. Proč bych to dělal?
0: No, aby si dal čelo. No,
2: aby si tí gumě tam takhle, vejc.
1: No, aby si sjel.
2: No, sjet můžu, ale...
4: Dvě prsta. Jakoby show. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Měli jsme před malým okamžikem na lince velice sympatického kajakáře s přezdívkou Rolda, který nám nadiktoval čtyři slova: Rýma, Krkonoše, Eskimák a Čelo. A my jsme se tak trošku zavázali, že mu složíme tři básně, tak klidně Vojti můžeš začít.
1: To víš, že jo. Po letech vzal kajak, hned jsem trefil maják. Dal jsem slušný čelo, brní celý tělo. Aspoň, že ta rýma už mi odeznívá, cítím se jak Eskimák, ale ten se hezky má. Já mrznu jen v Krkonoších, Aljašku bych radši v očích.
2: Je, tak to bylo dokonalý, jo. Šli jsme v jednom rýmu podobným směrem, moje básnička se jmenuje Uchylák.
0: Tak chceš jí dát, to cítím, že bude vtipný, nechceš to dát na závěr? Tak ve škole chleba sádlo, bum, školník mu ukrad pádlo. Hned Roldovi se chtělo dát školníkovi čelo, ale dostal na rypák, školník býval Eskimák. Tak teď obkládá nos ledem, jede ČS medem. Vymyslel ego záplatu, krkonošskou odplatu, tak rychle vypnul telku a zbalil ředitelku.
1: Wow,
2: krásnou pointu to má. Před minulou zimu už byla tma tak 10. Zrovna měl jsem rýmu v Krkonoších v lese. Přepadnul mě Eskimák, zrovna se mu chtělo, a jak na mě Eskimák, tak jsem mu dal čelo.
1: Krásný Eskimák je nádhera.
0: Tak jo, to je všechno. Žádný čtvrtý tady není.

0: Nedělní brzdu Evropu 2 na Stiarny Vojtáno a jsou tady naše fejkovky, jak tomu říkáme familiárně, tedy fake news.
1: Harny jako první.
0: Dostavba dálnice D3 se komplikuje. Silničářům dochází asfalt. Už mají jen, co by se za dehet vešlo.
1: Si ostříhal dechty.
2: Americký prezident se setkal s Filipem Turkem. McDonald Trump prý Turkovi pochválil jeho hrany.
1: Egypťané hromadně táhnou na Frankfurt. Už teď je jasné, že počet imigrantů převýší polovinu současného obyvatelstva. Proto přeskočíme.
0: To je jedno.
1: Situace vyvine ve Frankfurtu nad Mohamedánem. Já jsem se tam potřeba nějak dostat. Pak mi to připadalo strašně dlouhý, jak jsem to řekl.
0: A ani nevím, jestli jsem tam dostal.
2: S tou zkratkou.
1: Kámoš.

0: Nedělní brzda Evropa 2 na Stěrny Vojtáno, máme tady Samofor, takže já jsem to byl, kdo zadal téma pro nás všechny. Téma dnešního Samoforu je Pokémon, takže Hoši, co jste vymysleli za vtip na téma Pokémon?
1: Mám dva blbý a jeden ještě navíc si myslím, že už vymyslel někdo přede mnou, ale tak buď. Takže dva kluci se hádají, já mám novýho Pokémona, jo, a říká, jo, ukáž, jako, a teď ten vydá kartičku a na tý je Martin Kocián, počkej, toho neznám, no to je Pikachu. A pak mám, že se potká se Pokémon s Alenou Schillerovou.
2: Kámo, ty jsi samý lepší kombinace.
1: A říká, těší mě Pikachu a Schillerová, těší mě Pičaku.
2: Tak já teda přijde, no já nevím.
0: No řekni to, protože já svůj říkat nebudu, protože já mám taky Pičaku.
1: Fakt, jo.
0: Takže no, takže pojď.
2: Aha, tak já mám takový vlastně jakoby slušný oproti tomu.
1: Prodej to.
2: Pikachu a ptá se ostatních Pokémonů, hele, ztratili se mi dva kámoši včera na pařbě. Jeden jako Pokémon ženská, druhý muž, a on říká, no a jak se jmenou? A on říká, no, Squirtle a Raichurák.
1: Squirtle. A to druhý taky dobrý. Arny normálně poprvý při tvým Samoforu odpad, ale takže se bojím, že to je až nějaký ičko nebo něco. Tamhle se modlí v rohu. Takže Arny už vám asi neřekne svůj for.
3: Ah, ah, ah, ah.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Tak, máme po Pokémonech a jdeme na ženu z Číny, která přišla s neobvyklým know-how.
1: Se bojím s čím?
0: Ne. Ale dáma, která obdivovala jednoho herce, tak normálně zaplatila výrobu seriálu, do něhož se sama obsadila a ve scénáři si vymínila přes 60 scén, v nich se svým idolem líbá. Nej to kouzelný?
1: Je kouzelný mít tolik peněz, že by si z tohle dovolil. S kým byste si tak napsali seriál?
2: Aha. Jelikož mám zkušenost s líbačkama před kamerou, no není to úplně
1: není
2: jako vy. Ono, no.
1: No ale tak ona asi vykousla jako na perovku, když potom toužíš, jo.
2: Hele, já už nevím, to už... Já už jsem nad tím dlouho nepřemýšlel, dřív, jo, samozřejmě.
0: Já bych radši nekousal.
2: Nekousal bys, jo?
1: Já bych viděl, radši bych byl sticha. Tak,
0: pojďme dál. Počkej, a dřív?
2: Úplně pradřív třeba bych si napsal asi film třeba s Vicou.
1: Jo, tak teď jsme si napsali stejný film.
2: Jo. A počkej, můžeme v tom být oba, nebo?
1: Ne.
0: A který z vás dvou by hrál tu Vicu?
2: Dneska seš ty Vica.
3: Evropa 2. 80. Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně. Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

0: Pojď.
1: Je to tady polovina dnešní brzdy. A přichází Arny s tím, aby nám oznámil, kdo má dnes, včera a pozítří svátek.
2: Ano, včera, dnes a zítra slaví svátek Boris, Boleslav a Regina. Já popřeju Borisovi, ale jeho kámošům. Franta, Pepa i Boris už ví, kde je Kliboris.
3: Kde?
1: Klibák. Klasický klibák. Boleslav se oholil, rozep pásek povolil. Jsem tam občas kejchá, když mu cejcha dejchá.
3: Hezky. Oslavuje Regina bez trička, jen v legínách.

0: Ladíte Evropu dvě nedělní brzda na Stearny Vojtáno. Podíváme se do Itálie, kde jeden Ital byl hodně nespokojený už s cenama benzínu a se zácpama a podobně. A přesedlal na koně. Jako řešení, že bude šazit koňmo, žere to míň. A mě to napadlo, kdyby k tomu byla infrastruktura, tak mi to přijde geniální úplně. To bych vlastně jezdil úplně rád.
1: Jezdit na koních zase.
2: Je to 4x4?
1: No to jo vlastně.
0: Ono to je
1: zimně docela výborný.
0: No, má to teda jednoho koně jenom sílu, ale...
2: Ale je to cabrio.
0: Je to cabrio. A nejede to pomalu vlastně. A akorát mě zajímalo, dalo by se třeba Brno dát na otočku takhle koňmo, jako...
1: Kdyby... Brno v pohodě. Dáš? Proč bys to nedal koňmo?
2: Proč si ty odpovídáš, jak bys tam jezdil jednou za měsíc koňmo?
1: Protože to po dálnici, tak...
0: Jaký vás napadá ještě jiný alternativy?
2: No to jedno to dítě jezdí na praseti do školy. V Japonsku, nebo kde jo. To bylo. Já nevím, jestli bys jel na kšeft na praseti.
1: Na oslovy, když je to za málo. No tak...
2: Nic, pojďme tomu udělat nějakou hlavičku. Koňmo není špatný, předpokládám, že se bude potýkat s těma problémama, co vlastně už se potýkali tenkrát Indiáni, když jim přinesli kolo. Oni řekli, kolo skvělá věc, je to parádní, ale my to nechceme, protože bychom museli kvůli tomu budovat nové cesty a my nechceme spravovat cesty a dělat cesty, prostě nebudeme dělat cesty.
1: Takhle byli moudrý a takový máš informace, jo?
2: Jo.
1: A pak vzniklo ŘSD a všechny ty tunely.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Naste, Arny, Vojtáno. Jakoby hádanka je naše rubrika, kdy položíme jakoby hádanku a jakoby si na ní odpovíme. Hoši, kdo začne?
1: Tak pojď, Arny.
2: Já vykopnu. Hoši, víte, jakou nemoc přenášejí modelky?
1: Jakou?
2: Jakou nemoc?
0: To je hodně jich.
2: Zartěnky.
1: Tak já zůstanu u těch mladých dívek. Jak se jmenuje sport pro nezletilé dívky?
0: Ajaj.
1: Panagliding.
2: Skvělý.
0: A jaký je oblíbený superhrdina Roberta Rosenberga? Je to Superman.
1: Jaký střílí sítě? Brzda.
3: Jste na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
4: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
5: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
6: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
5: Přečíst to podle mě dokážu.
7: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
8: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
9: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
10: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
11: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
12: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
11: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
3: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2, dnešní nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, a dáme si Vojtího otázku, tedy dá otázku, která by mohla být zajímavá i do vaší aktuální debaty, kterou vedete třeba v autě nebo doma.
1: Vaši, mám otázku, jsem strašně zvědavý na vaši odpověď, ale já bych v tom měl jasno a vůbec bych o tom nemusel přemýšlet, zajímalo by mě, jestli vy to máte taky tak. Hmm. Takže, kdybyste se znovu narodili a mohli byste si vybrat dvě možnosti, buď se narodíte s ideálním penisem, a myslím to jako z ženského pohledu, a neříkám největším, ale prostě fakt nějak jako ideálním, který by byl plně funkční, ale neměli byste orgazmus. Mm-hmm. A nebo byste měli taky jako mikropérko, jako funkční stoprocentně, ale normálně byste ten orgazmus
2: to
1: měli.
2: To mám takhle.
0: To jsi zvyklý.
1: BBB.
2: A neměnil bych.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, a tady máme profesionální, individuální přístup pro jedno dítě. Proč to říkám? Protože na Stromboli, tedy, jestli se nepletu, těsně pod Sopkou, se otvírá základní škola pro jednu žákyni. To je dobrý, ne? V obci Ginostra, na italském ostrově, tedy, se po 20 letech otevře základní škola pro jedno jediné dítě, 6-letou Aishu.
1: Kolik tam bude učitelů ve sboru?
2: Taky si nad tím přemýšlím.
1: Bude mít na každý předmět svého kantora, tak jak to má být?
0: To nevím, ale teda já bych z toho měl stres, protože by si neměl od koho opisovat.
1: To jo.
2: A jo, a jo.
0: A, ne, jo,
2: a neměl bys koho šikanovat.
0: A hlavně, když se zapomeneš o přestávce, tak okamžitě ví, kdo to je. To není jako tam
1: to jo, teď si po škole sám.
2: Aha. A teď kdo dneska půjde k tabuli?
0: tohle je nejhorší. Když se podívá ta učitelka a vlastně je ti naprosto jasný, kdo půjde.
1: Jdeš sám na lyžák.
2: To je vlastně no, to je
0: sám blbá, za školu. Okamžitě to všichni vědí.
1: No.
0: No, tak
1: to jsem teď říkal.
0: Před tím lyžákem?
1: No,
0: já jsem si to nepředstavil. Lyžák jsem si představil.
1: Já bych nechtěl chodit sám teda do školy. To je nuda strašná.
2: Já jsem hoši chodil na základku, kde nás bylo 10.
1: V jedné třídě,
2: v Litoměřicích. To byla soukromá teda, no.
1: Jo, takhle, to no, chodil na soukromou ale, základku.
0: Já jsem chodil na střední, tam nás začínalo 33 a končilo nás 11.
2: To jako...
1: Počkej, to je taky divný.
0: A co je neuvěřitelný, že já jsem, byl vždycky horší průměr, úplně ve všem.
1: Jakože nedodělalo 2/3 třídy střední školu?
0: Propadli, odešli.
2: To byla nějaká těžká, co to bylo za střední?
0: Počítačové systémy.
2: Aha.
1: A ty jsi to dodělal?
0: Já jsem to záhadou nějak dodělal.
1: Kámo, z 33/11, to snad...
2: Jestli správně počítám, to je skoro třetina.
1: Je. Vy jste tak si to oba vymysleli, podle mě. Vy jste byli zajímaví.
2: Ale je to možný.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Četl jsem článek na internetech.
1: Brzelovce teda. Evropa 2 brzda, jo?
0: Ano, ano, řeknu to tady na Evropě 2.
1: Kolega má rád ten bez předehry.
0: On je to jako smutný článek vlastně, ale je bizarní, tak vám ho řeknu. Já vám řeknu ten nadpis. Bohatý influencer, 43 let, bohužel takhle mladej, zemřel po zvětšení penisu. Byl pohřben ve Zlaté rakvi, teda mimochodem tam píšou. Takže on se nechal zvětšit svoji možnost a lapnul nějakou emboli.
2: A ví se, jak, já si to vlastně nechci dělat si srandu, ale dopadlo. Přemýšlím, jak mohl zemřít, třeba se převážil, že mu udělali moc velký.
1: Na emboli, je?
2: Nebo...
0: Emkouli, ale no, tak to je smutný, no, tak jenom, kdybyste někdo tohle měli v plánu, tak to promyslet, jestli to má takovou cenu vůbec, jako. Jinak ta rakev vyšla 745 000 dolarů.
1: To jsou vždycky informace...
2: A co to je za kombinace? Co to je vůbec za kombinace příběhu, že asi to je zřejmě nějaký bohatý influencer.
0: Byl.
2: Nechá si zvětšit penis, bohužel zemře a ještě to má tu tečku jako...
0: Jako, že to má dopředu připravený. Zlatou rakev, 750 000 dolarů, to je hodně.
2: Tak ona byla asi velká podle toho zvětšeného penisu. No.
0: Oni ho zvětšili strašně. Ty se skoro rozbrečíš asi, nebo co?
1: No, ono to mrzí, že takovýhle borec...
0: Tak mě to mrzí taky, ale tak jako, hele...
2: Zase máš být spokojený s tím, co máš v kolhotách.
0: Každý to čeká, tak zase to není tak špatný
1: jako,
0: konec.
1: Jako, to nechat zvětšit, nebo ta rakev?
0: No ne, tak jako, to není tak špatný konec. Tak embolie nebolí a umírá s vědomím, že máš největšího na světě.
2: A zlatou rakev.
0: No, co chceš víc?
2: Měl to hezký ten pohřeb určitě, jak se říká.
0: Jo, měl to velký.
1: Tohle je zpráva. Zkusme to nějak přeměnit. Pojďme to něco udělat pozitivního. Něco hezkýho.
0: Dobře.
2: Tak kuka.

0: Přátelé, a je tady závěr, my se budeme loučit, vy se mějte krásně, dobře se vyspěte, koukněte se něco pěkného, co by si doporučil, nebo co byste doporučili našim posluchačům, aby neměli jenom audio zážitek, ale i audiovizuál.
1: Já jsem po letech si pustil film Nepostradatelní. Vy, kde jste to neviděli, doporučuju, vy, kde jste to viděli, puste si to znovu.
0: Je to, jak se stará o toho pan...
1: Je to film podle skutečné události, kdy prostě se někdo najatej stará o paragledika, para...
2: Toho... Pro těžce nemocného pána.
1: Ano, prostě, který hebe jenom hlavou. Ale je to geniální.
0: Paraglidinga?
2: V tomhle se nepojďme máchat.
1: Ne, ale je to nádherný film s velkým nadhledem natočený, co, úžasně odehraný a doporučuji.
0: Co mě na tom nejvíc fascinuje, že na konci toho filmu je vlastně vyobrazený skutečně ten člověk, tak jak to reálně bylo, jak ten vozíčkář, tak vlastně ten, který mu dával tu péči. A to, ta podoba byla neskutečná a vlastně, no, bylo takový hezký, taková hezká tečka závěrem. No tak to je všechno.
2: Já děkuju za tip, já jsem právě na tom tak špatně, že já bych spíš potřeboval dostat tip, takže díky za tip a já žádnej nedám.
0: Ty jsi ještě neviděl?
2: Tohle jsem viděl, ale že nemám nic, co bych doporučil sám.
0: Jo.
1: A já bych jenom do tečky řekl, že já nechci nic říkat na styl, ale ta je na konci ta fotka, jak vypadaly opravdu. A jak si toho, co se o něj staral, hrál Černoch, vynikající francouzský herec jeden, a ten je jakoby... Jako není, jako ten, jako že jsou úplně jiný, než jak v tom filmu.
2: Prostě na co jsi koukal?
0: Už je to teda pravda, že je to nějaký ten pán.
2: Že zrovna tohle vypíchneš.
1: Tak, přejeme vám všem krásnou dobrou noc a zase půjte rýchlo.
3: Evropa 2.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.

nová muzika. Markdan a Raymond. Markdan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
1: ale ne. Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne. Kecáš.
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta,
4: ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.